Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

svátky, který kolem letí zpátky zobáci. Který kolem letí zpátky a mají spolu.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vůbecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Hrdinka, rozhlasový a televizní moderátor, DJ, scénarista a hudební producent.
4: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Klasický rok. Na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, to se to v dešti krásně spinká, že jo? Ale jak se jede? Máme 5 minut před 6 hodinou a na dálnici z Prahy na Plzeň se předvráží, jezdí jenom levým pruhem. V pravém se na 14. kilometru řeší srážka náklaďáku s osobákem. To byla tedy dálnice z Prahy na Plzeň, tady to zdržení je minimální, ale opatrně na dálnici z Hradce Králové na Prahu. Na D11 nečekané zpomalení za Poděbrady. Na 38. kilometru začíná kolona a suňte se tam do levého pruhu. V pravém, v tom omezení, na 34. kilometru je totiž vyvrácený osobák, jo, a pravý pruh úplně stojí. Vlastně vůbec to tam, dalo by se říct, nejede ani v tom levém, tak pokud ještě máte čas, tak zvažte objížďku, ale prosím vás, na 38. kilometru se netlačte na starou poděbradskou 611, protože pořád, tuším, že do konce října, jsou tam ty uzavírky přes Přední a Pískovou Lhotu. A ještě v varování z trasy Tábor Písek, silnice číslo 29, mezi obcemi Oltyně a Opařany, bouralo osobní auto, došlo tam se srážkou se zvěří a u toho došlo ke zranění nějaké osoby, takže tam zasahují záchranáři a 29 se v tom místě seká obousměrně. Víťáci, pondělí, dobré ráno, opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes po deštivém ránu pozvolné ubývání srážek. Do dopoledních hodin má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen ojediněle a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Španělský cyklista Enric Mas vyhrál letošní Vueltu a stvrdil tak svůj triumf v závěrečné etapě v Granadě. K celkovému vítězství mu pomohl i pád Pogačara, náš Jan Hirt skončil 15. Fotbalisté Viktor Kyžiškov porazili v druhé lize Slavii B 1-0 a připsali si druhé vítězství sezony. Díky výhře se odlepili ode dna tabulky. Rezerva Slavie nevyužila možnost posunout se na první místo a zůstala čtvrtá. Bývalý řidič prezidenta Pavla napadl pravomocný trest za jízdu v opilosti u nejvyššího soudu. Vojtěch Kop dostal za nehodu zákaz řízení na rok a půl a pokutu 52,5 tisíce korun. Praha 1 se pustila do opravy novogotického pomníku císaře Františka I.
2: Památka, kterou známe jako Kranerova kašna, se bude opravovat 18 měsíců a oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. Po opravě, jejíž součástí bude rekonstrukce výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie, se do dlouhodobě vyschlé kašny vrátí opět voda. Připomeňme, že svého odhalení se kašna dočkala už v roce 1850. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec na Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku začala fungovat nejvýkonnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. Nabízí výkon až 600 kW, díky čemuž je možné nejmodernější vozy dobít na 80% za 10 minut. Stanice je připravená také pro elektrické náklaďáky a autobusy. Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 14. září 2026.

Dneškem začíná týden rovnováhy. Hlavním tématem toho letošního ročníku jsou závratě, nestabilita, příčiny poruch rovnováhy a možnosti cvičení či nápravy. Dneska si třeba v Praze v Motole můžete přijít poinformovat o tom, že potíže s rovnováhou nejsou jenom běžným projevem stárnutí, ale lze je úspěšně i řešit. Fyzická a duševní rovnováha spolu úzce souvisejí, protože stav těla ovlivňuje mysl a stav mysli zase ovlivňuje tělesné zdraví. Takže v Motole o té tělesné rovnováze a o tu duševní se budeme snažit i Big Beatem tady u nás z Beatu. Je pondělí, takže očekávejte s příchodem 19. hodiny taky Jaroslava Císaře na rokových vlnách. Dneska v krásných nálezech nám připomene legendární první alba velkých hudebních značek. Od 20. do 23. můžete rozprávět u repráků s Jirkou Roglem. No a pořad 11 v 11 už Martin Vysušil chystá ve 1017. díle. Jo, a ta 17. tou se rozhodl propojit těch 11 písniček po 23. hodině. Takže omládneme k 17 letům, ale najde se tam vícero pojítek. Jestli vás to zajímá, tak ponocujte s Beatem, jak říkám, pořad 11 v 11 začíná v 23 hodin. Teď máme 10 minut po 6. Dobré pondělní ráno s datem 14. září 2026.

Tohle písničku použili pod časosběrné fotky a videa v reklamě na hodinky Rogera Federera. Během US Open jsme ji v telce hojně viděli. Současnost je taková, že poslední letošní Grand Slam ovládli Kazaška Rybakinová, která je ode dneška novou světovou jedničkou, a mužské finále včera vyhrál Alexander Zverev. Němci však body na překonání Itala Sinnera v čele žebříčku ATP nestačí. Stále vévodí dámskému žebříčku ve čtyřhře naše Kateřina Siňáková a už jí chybí jenom 3 týdny, aby překonala Američanku Hubrovou a stala se druhou historicky nejúspěšnější deblovou hráčkou, protože nejvíce týdnů v žebříčku dámské čtyřhry na pozici číslo 1 má Martina Navrátilová. 237 týdnů, Kateřina Siňáková zatím 196. Nám začal 38. týden roku 2026. Dobré pondělí 14. září. A je 14 minut po 6. Hezky to vychází.

Já se taky ptám, co navrhujete, kudy probět ten problém, který máme teď aktuálně na Hradecké dálnici směrem na Prahu za Poděbrady. V tom omezení na 34. kilometru je vyvrácený osobák v pravém pruhu. No a kolona stále narůstá, už v tuto chvíli je od sjezdu na Choťánky, to je exit 42. Jo, tedy začíná ještě před mostem přes Labe ta kolona a opravdu se to moc nehýbe, takže pokud byste měli doporučení, kudy tento problém projet, tak číslo do bítu je 210 32 33 34. Případně můžete samozřejmě využít i býťáckou aplikaci. Já vám za to prozradím, že teď máme venku teploty kolem 14 stupňů, po deštivém ránu nás čeká polojasné pondělní odpoledne nebo někde až podvečer s teplotami 18 až 22 stupňů na severovýchodě republiky bude do 19, na horách kolem 14. A jak to bude v napočatém týdnu vypadat dál? První nás čeká oteplování, ve středu může teploměr ukázat až 27 stupňů a pak zase ty teploty trošičku půjdou dolů. Asi nás nejvíce bude zajímat víkend. Ten by měl být pod slunou oblohou, v sobotu a v neděli teploty do 24 stupňů. To je docela fajn, si myslím.

Sovy. Ideální písnička na probouzení. Na rádiu Beat Jirka Růžek z Veterány studené války. A dneska si ho můžete s Vítkovým kvartetem užít na Pražském hradě na terase kultovní hospůdky u zavěšeného kafe. Zas nehubujte mi, že jsem vám to neřekla dřív. Pokud už na dnešek program máte a chcete se poveselit s Vítkáči, tak si poznamenejte do deníčku, že 1. prosince hrají ve Velké Lucerně s Visacím zámkem. Dneska v Balbínově poetické hospůdce NOP, tedy Norby Kováč, Olin Nejeschleba a Pavel Fischer a společně s nimi zpěvačka a textařka Jana Infeldová. Tohle jsou Rainbow.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6:30 a až půlhodinové zdržení je teď na Hradecké dálnici směrem na Prahu. Jak je za Poděbrady to omezení, tak tam na 34. kilometru je v pravém pruhu vyvráceno osobní auto. Takže pravý pruh ten vůbec nejede, no a tím levým, no to je dost málo. Takže počítejte s tím, že v tuto chvíli se D11 u Poděbrad seká už před mostem přes Labe na nějakém 42. kilometru. Objížďka přes Poděbrad Rady to řešení není, protože je to tam zasekáno, a připomínám, že na staré poděbradské 611 pořád jsou uzavírky přes přední a pískovou Lhotu. Přesuneme se na plzeňskou dálnici. Tady máme nehodu u sjezdu na Vráž na 14. kilometru. Jde směr z Prahy na Plzeň a počítejte s kolonou z 12. kilometru. Víťáci, dobrou jízdu a dobrou společnou kávu pojďme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes po deštivém ránu pozvolné ubývání srážek. Do dopoledních hodin má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen ojediněle a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Španělska Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli, druhý skončil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, třetí dojel úřadující šampion Lando Norris. Pokud budou ceny elektřiny dále růst, vláda je zastropuje, konkrétní cenovou hranici ale zatím nikdo neuvedl. Letošní úroda jablek bude poloviční oproti dlouhodobému průměru. Muštárny hlásí kvůli jarním mrazům, suchu a vedru výrazně méně ovoce, někde navíc horší kvalitu. Jablka i výrobky z nich proto zřejmě podraží. Letos zůstalo na mizině o 8% lidí méně než loni. Soudy letos v Česku vyhlásily téměř 10 000 osobních bankrotů. Za poklesem je lepší finanční situace, více analytička Věra Kamíničková.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: A nakonec ojetá auta v Česku za posledních 5 let zdražila rychleji než mzdy. Na průměrný vůz je letos potřeba 6,5 hrubého platu, nejvíc za posledních 5 let. V roce 2021 to bylo 6 platů. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Classic rock.

Dobré ráno, nabitu jsme začali listovat pondělí s datem 14. září 2026. Radce k svátku budu hrát Nazarety i s dnešním oslavencem. Kulaté 80. narozeniny má totiž dneska Pete Enew, již poslední žijící z původní sestavy této skotské legendy. Se zpěvákem Danem McCaffertym se setkal při nástupu do přípravné třídy, než měl jít do školy. Bylo jim pouhých 5 let a navázali přátelství, které trvalo až do McCaffertyho smrti v roce 2022. Pete začínal jako mnoho basáků, na pozici doprovodného kytaristy, no ale těch bylo ve městě hodně, na basu nikdo hrát nechtěl a tak se jí chopil. A tady ho máme z Nazarety ve skladbě Packers Day.

Zakládající člen a basák kapely Nazaret Pete Enyu má dneska 80. a my ho, tedy je Nazarety, budeme mít v listopadu v Hradci Králové a taky v Liberci. No a již pozítří se můžete s naším radioaktivním týmem setkat při rokové pumpě, která bude probíhat v areálu společnosti Pro Ex 2000 v Brně v části Žabovřesky, tedy již pozítří od 11 do 17 hodin. Ne, nezdá se vám to, pozítří roková pumpa v Brně, tak až procitete podrobné informace najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: chtěl bych ti nahlásit novou nehodu čerstvou na 61. kilometru na D11 směr Praha. Osobní nákladní. Je to tam čerství, ještě tam nikdo není u toho, ani policie, ani záchranka, ani hasiči. Je chumec a Stýnek nad Labem.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Už jsem zmiňovala, že v listopadu v Liberci a taky v Hradci Králové budou hrát Nazareti i s dnešním oslavencem, čerstvým osmdesátníkem, a v jeho podání to spojení čerstvý osmdesátník je na místě, s Pítem Agnewem. Tak doufám, že vy teď po hradecké dálnici na Prahu jedete s někým vám příjemným, protože je tady hned několik problémů a zdržení. Tak první u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou na 61. kilometru je nehoda osobního a nákladního auta, brzdí se od 64. kilometru. Další zásek na D11 je u Poděbrad. V tom omezení se jezdí jenom levým pruhem, protože v pravém na 34. kilometru je vybouraný osoba. Kolona je v tuto chvíli z 41. kilometru, je na více než půl hodiny a začíná už před mostem přes Labe. Před mostem přes Sázavu začíná kolona na D1 směrem z Brna na Prahu. Nevím, jestli u Šmejkalky v tom omezení je nějaký další problém, ale počítejte, že se brzdí už na nějakém 28. kilometru. Dlouhá fronta je taky na Benešovské trojce od odbočky na Pišeli, se brzdí před nájezdem na D1. Na D1 se vrátíme a pojedeme směrem na Prahu. Další zásek je od 17. kilometru a je to vlastně přerušovaná fronta až do Prahy a je jedno, jestli pak si jdete na Velký Pražský okruh, anebo jestli budete pokračovat na jižní spojku. Jestli jedete po D5 směrem na Plzeň od Prahy, tak u sjezdu na Vráž stále platí, že se tam po nehodě nákladního a osobního auta jezdí jenom levým pruhem. Počítejte s 10-minutovým zdržením z 12. kilometru. I tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes do dopoledne převážně zataženo, na většině území zaprší, v severozápadní polovině Čech srážky jen místy a zmenšená oblačnost. Ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Slavie se vrátili na první místo šance ligy. Podrobnosti sporták Petr Plintovič.
2: Slavia se na první místo tabulky vrátila po vítězství 2-0 v Teplicích. Sešívaní zároveň zůstávají jediným neporaženým týmem. Dál se naopak trápí Plzeň, která doma padla s Olomoucí 2-3. Bez bodu zůstává Zlín po domácí porážce 1-2 s Hradcem Králové. Pardubice pak poprvé v sezóně naplno bodovali, když vyhráli v Ostravě 2-1.
1: Manchester City zůstává po čtyřech kolech anglické ligy 100%. V derby porazil United 1-0 gólem Haalanda. Ten ale podle anglických rozhodčích neměl platit. Barcelona vyhrála i pátý zápas španělské ligy nad Levante 4-2, Atletico San Sebastian 3-0, PSG Brest 1-0, Juventus Sassuolo 2-3, Neapol Bologna 1-0 a Bayern vyhrál na hřišti Elfersbergu 2-1. Česko bude na příštím summitu NATO v Tiraně reprezentovat prezident Pavel. Premiér Babiš uvedl, že vláda se s hlavou státu o jeho účasti nechce přijít. Průmyslový palác na pražském výstavišti se po rekonstrukci za víc než 3 miliardy brzy otevře veřejnosti. Od 25. září do 11. října si ho budeme moci prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Poté bude palác sloužit hlavně výstavám a veletrhům. A nakonec Webův teleskop objevil u hvězdy IRS-3 v blízkosti obří černé díry prach a vodu. Hvězda vzdálená od Sagittarius a jen asi půl světelného roku vytváří materiál, který může být základem pro vznik dalších hvězd a planet. I v extrémním prostředí jádra mléčné dráhy tak mohou přežít složité molekuly. To byly zprávy.

0: I když jsem teď daleko od domova, má duše je s tebou. Na rádiu být kapela Juraja Heap. Vy sebou hněte, pokud potřebujete být někde na čas, protože dneska to s autem bude chtít dost časové rezervy, těch problémů v provozu je nemálo, tak především Hradecká dálnice, u Chlumce nad Cidlinou, po Bouračce zásek, další u Poděbrad, kdy se vyvrátilo osobní auto v omezení. Čerstvá nehoda je taky na Mladoboleslavské dálnici směrem na Prahu u Brandýsa nad Labem, tam jsou dokonce dvě bouračky, jedna na 14. kilometru, jedna potom na 10. kilometru. No a novou nehodu máme třeba taky na příjezdu do Brna po Bratislavské dálnici u Blučiny na 11. kilometru. Ve studiu Beatu je s námi sportovec Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Švéd Oliver Solberg vyhrál chilskou rally a připsal si třetí vítězství v mistrovství světa. Toyota díky tomu získala jistý 10. titul mezi značkami a vyrovnala rekord Lancie. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala při finále světového poháru ve španělském Seu třetí medaili ze třetího startu. Po druhém místě v časovce a třetím ve slalomu skončila druhá v kajak krosu a v celkovém hodnocení seriálu obsadila 6. místo. Triatlonistka Dana Přikrylová skončila jako nejlepší z Češek 19. v závodě mistrovství světa v Karlových Varech. Mezi muži byl nejlepší z Čechů Radim Grebík na 28. místě. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou. Další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Už jen hodinu a 40 minut máte na to, abyste se řádně probudili a přichystali svůj postřeh pro rokovou detektivku. I dneska po deváté bude Vejvoďák tady na beatu udávat indicie a vy budete pátrat po nějaké té hudební veličině. A komu se to podaří jako prvnímu nebo první, ten získá Sen o bílé růži, což je severská mysteriózní detektivka Evy Lukaštíkové a Petra Palečka. A pozor, speciálně tahle ta knížka pro vítěze dnešní rokové detektivky je i s podpisy a věnováním od obou autorů. Večer si pak nenechejte po 19. hodině ujít krásné nálezy Jaroslava Císaře, který zavzpomíná na debutové desky veličin. Dojde na Creedence Clearwater Revival, Doors, Black Sabbath, Dire Straits nebo třeba i na první desku kapely Olympic.

0: Dobré ráno všem. Nejvytíženější silnice v Kladenském okrese, čili propojka mezi Kladnem a Karlovarkou, tak ve Velkém Přítočně se teď začíná hoblovat silnice. Je tam semafor, řídí se tam doprava, takže už je tam docela slušná kolona. Takže počítejte s tím, že výjezd z Kladna na Karlovarku přes Velké Přítočno, tam bude obrovský zdržení. Ahoj všem.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34

0: diváci na čtyřech kolech.
1: I o půl osmé přetrvávají velké problémy na mokrých silnicích. Na hradecké dálnici jsou dvě nehody. Jedna je u Chlumce na 61. kilometru, kolona na 20 minut je od 65. Další zásek na D11 je od 41. kilometru. Na 34. v omezení boural v pravém pruhu osobák. Jedete-li na Prahu od Mladé Boleslavy, tak na D10 jsou taky dvě rány u Brandýsa. První je fronta z 16. na 14. kilometr a další pak ze 13. na 10. Pořád taky nevím, jestli je nějaká mimořádka na D1 před omezením u Šmejkalky, ale kolona směrem z Brna začíná už před mostem přes Sázavu na nějakém 28. kilometru. Tak v této oblasti je taky velmi tučný provoz na trojce. Od Benešova na napojení na D1 se zaseknete u sjezdu na Čtyřkoly a Pišely. Tak vrátíme se na D1. Máme tady taky kratší frontu před sjezdem na Velké Popovice z nějakého 16. kilometru. Vlastně tady přerušovaná kolona až do Prahy. Mluvila jsem s Michalem a ten mi nahlásil, že už začala regulace provozu na Velkém pražském okruhu směrem z D1 na letiště, takže občas před vámi zavřou a pak snad i otevřou některý z tunelů. Jedete-li do Prahy po D5, tak v ranní špičce už je kolona začínající za Loděnicí na 7. kilometru. Na D7 Slánské dálnice zpomalíte u letiště. No a pojďme se podívat na příjezdy do Brna. Tak u Rajhradu se seká D52, to je dálnice od Mikulova ze 7. kilometru v koloně Bratislavská dálnice, no a ještě dálnice z Vyškova. Tady je fronta od Rousínova až po Rohlenku se zdržením asi na 20 minut. Kvůli tomu jsou taky problémy na 50. nájezd od Slavkova směrem na D1 v koloně už od Slavkova. Tak ode mě v dopravě v tuto chvíli vše, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes do dopoledne převážně zataženo, na většině území zaprší, v severozápadní polovině Čech srážky jen místy a zmenšená oblačnost. Ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Liberce v Lize mistrů porazili Štýrský Hradec 6-2 a ve čtvrtém zápase poprvé naplno bodovali. Plzeň deklasovala Bordeaux 10-4 a má jistý postup do play-off. Zájem o podzimní letenky u nás meziročně stoupl až o pětinu. Díky novým spojům z Prahy roste hlavně cestování do Asie. Lyžování v Jizersko-Horském Bedřichově je znovu v ohrožení kvůli sporu provozovatele s obcí. Firma už do areálu investovala desítky milionů, ale kvůli nedohodnuté směně pozemku asi pojede jen dětský vlek. Poslední 3 kilometry dálnice D11 budeme využívat už koncem listopadu.
2: Stavba celého úseku komunikace Strutnova na hranici s Polskem měří 21 kilometrů a začala v říjnu před 3 lety. Její součástí je kromě mostních objektů 13 mostů přes údolí a 3 mimoúrovňové křižovatky i řada protihlukových stěn. Luboš Dvořák, Trutnovsko.
1: A nakonec Škoda Auto eviduje přes 45 tisíc objednávek nových elektromobilů Epic a Peak. V Česku už má Peak 770 objednávek, zatímco celý srovnatelný segment letos prodal asi 600 vozů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Jak to ten Kajnara si myslel? Koupili si Tutyho medvídka z duší v pliši. Možná je to tím, že jsem ještě nesnídala, nebo tím, že náš medvěd tady ve studiu Beatu se jmenuje Pupík, ale ve spojitosti Tuty medvídek jsem si vybavila, že byli medvídci Tuty Fruty želatinové bombóny vyráběné firmou Pedro. Martin Vysušil, ten tady vyrábí pondělí co pondělí, pořad 11 v 11. Po 23. hodině nám vždycky odehraje 11 skladeb, které něčím propojí. Dnešní díl už bude v pořadí 1017. A tak se Martin rozhodl, že po 23. zahraje 17 písniček, které mají něco v 17. Tak 17 můžou mít v názvu nebo nějak v textu, pokud vás zajímá více, tak si počkejte na 23. hodinu, Martin vám to potom poví. Mimochodem, já jsem teď taky nachystala jednu písničku, která se jmenuje 17. Je to vzdorovité prohlášení teenagerů v podání hippíků Sex Pistols. Je mi teprve 29 a máš se toho hodně co učit. To tenkrát slyšeli právě členové Sex Pistols. Pojďme si ten kousek 17 teď na beatu pustit.

Máme rádi Randál a to je naše volba. Jaké vy vyberete dvě desky, abychom si je příští týden pustili na beatu celé? Od toho je anketa o půlnoční alba a tu najdete na webu radiobeat.cz. V nabídce je šestice interpretů od C-čka. Jako nejstarší jsou tady Koloseum a deska z roku 1969, která se jmenuje Zdraví vás ti, co se chystají zemřít. Svůj hlas můžete dát i čtveřici Crosby, Stills, Nash a Young nebo Kenneth Heath a nebo třeba případně kapele Cinderella, Creed či Joe Cockerovi a jeho desce, která vyšla už v tomto tisíciletí, tedy v roce 2007, abyste neříkali, že hrajeme jenom už staré kusy. Tak záleží na té volbě na našem webu na stránce radiobeat.cz. 6 desek, dvě, které dostanou nejvíce hlasů do nedělní půlnoci, si příští týden na beatu pustíme celé.

0: ajťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před 8 hodinou mám dobrou zprávu z Hradecké dálnice. Za Poděbrady ve zúžení směrem na Prahu už nehoda nepřekáží. Pořád se ale vyšetřuje srážka kamionu s osobákem na 61. kilometru u sjezdu na Chlumec. Kolona z 67. a ztratíte tam minimálně půl hodinu. Ti, co prchnou na 68. na starou 611, tak musí počítat se zarvaným Chlumcem. Více než půl hodiny navíc teď taky potřebuje na D1 z Vyškova na Brno, kde je před Rohlenkou kolona začínající už před Rousínovem na 218. kilometru. Souběžná 430 je taky plná od připojení od Slavkova, protože z 50 se na D1 vlastně ani nedá najet. Pokud už jste v Brně, tak pozor, v Pisáreckém tunelu směrem od D1 je nehoda dvou osobáků. Kolona na Bítežské je od křížení s Jihlavskou ulicí. V Praze máme čerstvou nehodu na Kbelské ulici směrem na Letňany. Řeší se tam

0: Se před Prahou ani kolona není, protože mladoboleslavská dálnice se seká už v okolí Brandýsa, kde je omezení a taky na 10. kilometru se došetřuje bouračka. No a pokud jedete po D11, tak přerušovaná kolona začíná přibližně na 5. kilometru. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne mají od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Zítra slunečno, ráno

0: místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojedinile přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojedinile 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
0: Tenista Zverev poprvé vyhrál US Open, ve finále porazil domácího Sheltona a získal historicky druhý Grand Slamový titul. Česká tenistka Daria Vidmanová vypadla v Mexiku po dvousetové bitvě s Indonézankou Chenovou. Ta o postupu rozhodla 10 esy, Vidmanová naopak doplatila na nevynucené chyby. Slovenští volejbalisté, které dnes čeká naše reprezentace, prohráli na mistrovství Evropy i druhý zápas. Tentokrát podlehli úřadujícím mistrům světa, domácím Italům 1-3. Jak nám bude v nadcházejícím týdnu? Po zítřejších ranních mlhách bude slunečno, teploty vystoupí k 25 stupňům. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami. Ke konci týdne se ale opět vyjasní a o víkendu se čeká asi 20 stupňů. 17-letého Čecha v kradeném Audi zadržela německá policie po honičce u Passau. Mladík jel až 170 km v hodině, způsobil několik nehod a prorazil policejní zátaras. Po střelbě policistů nakonec havaroval a s lehkým poraněním skončil v cele. A nakonec Liberec přesune památkově chráněnou meteorologickou budku u radnice asi o metr dál. Je to kvůli blízké silnici. Chce ji totiž ochránit před poškozením projíždějícími vozidly, jak říká mluvčí Kodymová.
2: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
0: Zprávy tímto končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 14. září 2026.

Když už jsem vám býťáci pustila Pražský výběr, tak ještě upustím jednu důležitou informaci. V sobotu bude kytarista Michal Pavlíček se svým Čombe bandem a s hostujícími Mili Honcovou a Kamelem Střihavkou hrát kousíček od Chomutova na hornické pouti v Jirkově a bude tam i Honza Křížek s kapelou anebo Krucipisk. A za měsíc má Michal koncert v jeskyni. V jeskyni Výpustek. Jo, mrkněte na to, koukala jsem, že lístky ještě jsou. Tohle by mohla být hodně zajímavá akce na Jižní Moravě. V Praze dneska dvě zajímavé akce. Buď půjdete do Balbínky, kde bude hrát NOP, tedy trio Norbikováč, Olinné z chleba Pavel Fischer a budou doprovázet zpěvačku a textařku Janu Imfeldovou. A nebo můžete vyrazit na Pražský hrad, tam na terase kultovní hospůdky u zavěšeného kafe bude dneska koncert Vítkova kvarteta.

0: Way to heaven.
1: Je 8:20, vyšlápli jsme schody do nebe. Další sportovní úsilí budeme vyvíjet pod dozorem tělocvikáře Šimiho, ale nejprve od Romana. Dobrá rada řidičům, co se zasekli v Praze v oblasti Jarova.
2: Ahoj bytějci, já bych vám chtěl nahlásit naprostý kolaps křižovatky Koněvova spojovací. Pokud jedete po Českobrodský, tak počítejte se 20 minutama, možná i víc. Prostě jediná rada, vemte to jinudy.
3: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: Kajtař Vojtěch Koška skončil pátý na mistrovství Evropy v olympijské třídě Formula Kajt. Česká reprezentantka Dominika Braunová obsadila 28. místo. České trojkové basketbalistky na mistrovství Evropy prohrály ve čtvrtfinále s nasazenými jedničkami z Nizozemska 3-21. Florbalisté pražské Sparty vstoupili do Superligy vysokou výhrou 14-2 nad FBC Ostrava. Rekordman Jiří Karny přispěl 2 góly a 3 asistencemi a jako první hráč překonal hranici 1000 bodů v základní části. To byly menšinové sporty.
3: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Pokud jste si jako mysleli, že tady na beatu hrajeme jen jednu kapelu s jednorukým bubeníkem, tak tomu tak není. Tohle byla Def Leppard, další parta. Mountless kapely The Barbarians přišel o část levé paže ve 14 letech při nějaké nehodě s pyrotechnikou a později si nechal protézu upravit tak, aby v ní mohl držet paličku. Tak, tahle ta barbarská parta, ta si dělala srandu, v 60. letech měli rodiče obavy o budoucnost svých potomků v rámci éry hippies, kdy se nedalo na první pohled hned poznat, jestli je to holka nebo kluk kvůli dlouhým vlasům, což dneska snad problém není. Dneska je problém v dopravě, máte-li vzkaz pro kolegy býťáky na čtyřech kolech, vemte to buď přes linku 210 32 33 34, já si vás vyslechnu a nahraju, anebo se můžete nahrát sami prostřednictvím býťácké aplikace.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Doprava o 8:30 by se dala zkrátit na to, že to nejede. Praha je zarvaná komplet a k ranní špičce přibyla třeba nehoda na velkém okruhu směrem na letiště, kousíček za sjezdem z D1, ještě před sjezdem na Jesenici a pak je další šťouchanec osobáku s nákladňákem opět směrem na letiště v připojení na okruhu od Karlovarské dálnice na 26. kilometru. Na Hradecké dálnici na Prahu se stále řeší nehoda u Chlumce na 61. kilometru. Půlhodinová kolona je z kilometru 68. Přerušovaná fronta na Brno před Rohlenkou je od Vyškova. Před Rohlenkou od Vyškova jako směrem začíná před Rousínovem na 210. kilometru a před připojením od Slavkova na 211. ještě na D1 Ťukanec. Pak taky máme čerstvou nehodu v Písku na Budějické ulici, v Českých Budějovicích na Husově třídě a nebo třeba v Mostě na Višňové ulici. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes po deštivém ránu pozvolné ubývání srážek. Do dopoledních hodin má být zataženo až oblačno, na většině území zaprší, ojediněle i bouřka. Na severozápadě srážky jen ojediněle a může tam být i polojasno. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19, na horách kolem 14 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Velkou cenu Španělska Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli, druhý skončil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, třetí dojel úřadující šampion Lando Norris. Pokud budou ceny elektřiny dále růst, vláda je zastropuje, konkrétní cenovou hranici ale zatím nikdo neuvedl. Letošní úroda jablek bude poloviční oproti dlouhodobému průměru. Muštárny hlásí kvůli jarním mrazům, suchu a vedru výrazně méně ovoce, někde navíc horší kvalitu. Jablka i výrobky z nich proto zřejmě podraží. Letos zůstalo na mizině o 8% lidí méně než loni. Soudy letos v Česku vyhlásily téměř 10 000 osobních bankrotů. Za poklesem je lepší finanční situace, více analytička Věra Kaminičková.
2: Osobní bankrot nejvíce hrozí obyvatelům Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Prahy a Zlínského kraje.
1: A nakonec ojetá auta v Česku za posledních 5 let zdražila rychleji než mzdy. Na průměrný vůz je letos potřeba 6,5 hrubého platu, nejvíc za posledních 5 let. V roce 2021 to bylo 6 platů. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Klasik

0: Košice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.
2: Kapely našeho typu se většinou interně dělí na dvě sekce. Rytmickou a melodickou. V rytmické sekci jsou bicí a basa, který tvoří motor tělesa, a na nich pak staví zbytek zvuku melodická sekce, tedy kytara, zpěv a tak dále. Bubeníci a basáci to často spolu táhnou i mimo pódia a nejinak je tomu u nás. Bubeník Fenek s basákem Zemánkem sedí vedle sebe v dodávce, spí na hotelu v jednom pokoji, chodí spolu pravidelně cvičit do zkušebny a z ní pak jdou do hospody, kde nám u piva mejou zadky. Jednou nám je ovšem výjimečně nemili a napadlo je založit taneční duo, který by mohlo vystupovat v rámci našich koncertů. To taneční duo opravdu vzniklo. Dali mu jméno Duo Egon, sebe přejmenovali na Arnošta Vrabce a Omara Kvasničku, mistry světa v moderním baletu. Ten titul si udělili sami, přestože tancovat nikdy neskoušeli a o moderním baletu neslyšeli. Pak dali dohromady asi dvouminutovou sestavu obsahující různý dřepy, máchání rukama, koulení očima, strkání se zadkama nebo zákeřní kopání kolem sebe, k tomu si pak pořídili nějaký obleky a bylo hotovo.

na začátku se špatný slovo řeklo, spustilo hádku a rozpoutalo peklo, spustilo hádku a rozpoutalo šarvátku a rozpoutalo šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka. Jenže pak najednou jim dojdou dukáty a tak na náměstí zavlajou plakáty, plakáty s nápisem o velkým

Nevím, jaká je aktuální hloubka v řece Klabavě a v Lhovském rybníku, ale vohnouti k vám ve své tour po Norce připlují v pátek do Rokycan a v sobotu hrají v srdci Lednicko-Valtického areálu na Hlohoveckém vinobraní. Jo, vy ať už jste kdekoliv, tak vás náš poslíček určitě najde a donese vám cenu z rokové detektivky. Dneska u Vejvoďáka můžete vyhrát knížku Sen o bílé růži, což je severská mysteriózní kriminálka Evy Lukaštíkové a Petra Palečka. A pozor, jde o speciální výtisk s podpisy a věnováním od autorů. Pátrat po tajemné rokové hvězdě či kapele začneme už za čtvrt hodiny. Ano, už bude 9. A k nehodě na D11 u Chlumce na Prahu přibyla nová na D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy na 44. kilometru. Nehoda s motorkou, u které zasahují záchranáři. Na příjezdu do Boleslavy od Prahy se teď zaseknete u Bezděčína na 40. kilometru.

Býťáci je 8.52, teď už místy teploměr v Praze ukazuje 18 stupňů. Odpoledne má být méně oblačnosti a až 22. Na severovýchodě republiky tam bude trošku chladněji. A ve středu má být krásně slunečno, až 27 stupňů. A tak to má být, protože to je to nejlepší počasí. Proto, aby vám rychle a dobře uschnul nástřik loga Beatu na kapotě vašeho auta. Vyzkoušet si to na tu vaši vlastní kapotu můžete pozítří u rokové pumpy Rádia Beat, která proběhne v Brně v části Žabovřesky v areálu společnosti Pro X 2000. Takže ve středu mezi 11. a 17. v Brně.

0: free.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
2: Za 4 minuty bude 9 hodin a na příjezdu do Mladé Boleslavy po dálnici od Prahy je kolona od Bezděčína ze 40. kilometru. Ještě před sjezdem na Jičín je nehoda auta s motorkou. Opačně z Boleslavy na Prahu je D10 zasekaná u Brandýsa ze 13. po 10. kilometr, kde se došetřuje bouračka. Nejhorší situace je stále na hradecké dálnici směrem na Prahu u Chlumce. Na 61. kilometru se řeší nehoda a kolona už je skoro 10-kilometrová. A případná objížďka ze 68. exitu přes Chlumec už je taky plná. 611 v koloně z Nového Města. Pokud na hradeckou dálnici jedete od Kolína, tak před obcí Pňov předhradí je nehoda a kolony na 38. obousměrně. Praha ta je absolutně zarvaná, máme tady novou nehodu na nájezdu na Kbelskou z Novopatské, takže počítejte, že fronta už je z konce D10, na Kbelské pak taky máme před nájezdem na Libereckou bouračku. No a když se podíváme třeba na jižní spojku, tak vidím, že ta je směrem na Barandovský most plná už od magistrály, tedy 5. května. Jestli jedete po Strakonické do centra, tak se zaseknete před velkým okruhem i z toho důvodu, že na úrovni Chuchelského závodiště je bouračka. Tak býťáci, opatrně nějak to všechno zvládněte, za chviličku vejvodák a nějaká ta zábava i do kolony roková detektivka.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne mají od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojediněle přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojediněle 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Španělský cyklista Enric Mas vyhrál letošní Vueltu. K celkovému vítězství mu pomohl i pád Pogačara. Náš Jan Hirt skončil 15. Fotbalisté Viktor Kyžiškov porazili v druhé lize Slavii B 1-0 a připsali si druhé vítězství sezony. Díky výhře se odlepili od dna tabulky. Rezerva Slavie nevyužila možnost posunout se na první místo a zůstala čtvrtá. Elitní institut klinické a experimentální medicíny, tedy pražský IKEM, podle nejvyššího kontrolního úřadu opakovaně porušoval zákony při nakládání s veřejnými penězi. Kontrola 30 zakázek v letech 2022 až 2024 odhalila u poloviny z nich v celkové hodnotě přes 380 milionů korun pochybení. Šlo mimo jiné o zadávání zakázek bez soutěže. Praha 1 se pustila do opravy novogotického pomníku císaře Františka I.
2: Památka, kterou známe jako Kranerova kašna, se bude opravovat 18 měsíců a oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. Po opravě, jejíž součástí bude rekonstrukce výzdoby, podzemních prostor a vodní technologie, se do dlouhodobě vyschlé kašny vrátí opět voda. Připomeňme, že svého odhalení se kašna dočkala už v roce 1850. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec stát loni získal po lidech bez dědiců a závětí majetek za víc jak 500 milionů korun. Úřad řešil celkem 1600 případů takzvaného odúmrtí. To byly další zprávy, po nich Vejvodák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

To první, tedy dnešní dopolední poděkování, patří skupině AC/DC za předvedený výkon. Já jsem Vejhoďák, přeju vám hezký den. Detektivka první v tomto týdnu. O knihu, nebo takhle, cena pro toho, kdo to dneska uhodne jako první, dovolá se a řekneme, jakou kapelu hledáme, tak je tahle knížka, kterou napsala Eva Lukaštíková a Petr Paleček. Jmenuje se Sen o bílé růži. Ta knížka je i s podpisem jak od Evy, tak od Petra. A úvod do té knihy nebo problematikou by mohlo být, že starý dům uprostřed finského lesa a tajemství, která skrývá dlouhý, předlouhý čas, muž na útěku před nespravedlností. Napadá mě asociačně okamžitě Reno Reigns, který utíkal před spravedlností a snažil se teda vykoupit tím, že lovil a lovil a vždycky tak nějak, jak říká se, splnil, tedy ulovil. Sen o bílé růži pro toho, kdo podle nápověd a indicí rozkoduje pondělní detektivku na beatu. Tady je první nápověda, neřeknu vám k tomu ani pumpička, nic, vůbec nic. Interpreta poznáte hned, ale jestli v tom někde najdete zakódovanou tu kapelu, kterou hledáme, to se teprve uvidí se.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz. Detektivka na rádiu B.
2: Ještě k té kapele Progress 2. Pavel Váně bude hostem Rockerova rána. Tento pátek v 9 hodin ráno přímo tady na beatu bude Pavel Váně repovat svoji přísnou brněnskou pravdu. Teď už tedy detektivka po první nápovědě 210 32 33 34. Rádio, prosím.
3: Vojáku, čau, tady Radek.
2: Nazdar, Radku, kdyby si býval byl Radka, tak bys měl dneska svátek. Jo, ale...
3: To je pravda, jo.
2: Jo, ale... takhle, že jsi úplně z jiného břehu, z toho druhého, jako od nás, z našeho manšaftu, tak prostě svátek nemáš. Koho dneska hledáme v detektivce, Radku?
3: Ale ač nám právě dohráli AC/DC, tak já řeknu, že hledáme AC/DC.
2: To samo sebe vylučuje, ale zajímá mě, proč zrovna AC/DC?
3: It's a long way to the top, tam AC/DC mají dudy v té písnice, tak jsem to takhle nějak...
2: Jo, takhle, ale samozřejmě je spousta kapel, který mají, že jo, nebo že, ne, že by měli dudáka jako v sestavě, ale používají dudy ke své produkci při nahrávání i na koncertech samozřejmě, ale AC/DC to nejsou, no a máš to, Radku. Aj.
3: Tak jo,
2: díky. Taky děkuju, čau. Tak Radek dneska a vlastně pro tento týden byl pilotním detektivem. Kdo je druhý? Rádio Beat, prosím.
4: Čau, tady Adam.
2: Nazdar, Adame, nebuď smutný, Adame, je pondělí. To je ten den, na který jsi se těšil už od pátku minulýho týdne. Co?
4: Jasně. Ale zkusím kapelu Godhard.
2: Godhard, jakože Karel Gott zpíval. Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal. Ne, Godhardi to nejsou. Je to malinko trošku hlubší myšlenka teda v tom, jo?
4: Tak fajn.
2: Taky děkuju, měj se, čau, ahoj.
4: Čau.
2: Do třetice, tedy bronzová medaile, je pro koho? Rádio Beat, prosím.
5: Tady Mirek, ahoj, zdravím.
2: Mirku, zdravíme tě všichni a jsme dychtivi toho, co nám řekneš, pěkně.
5: Já bych řekl, že to je skupina Nazaret.
2: Nazareti to nejsou. Jak jsi se přes Karla Gota, bodejš mu ty dudy rarášek roztřískal, dostal na Nazaret?
5: No tak jsou ze Skotska, že jo, což k dudám má docela blízko a používali je jako i ve svý skladbě.
2: Mají k dudám, anebo k dudům mají blízko, jo?
5: A jo, dobrý, dobrý.
2: Ne, to se blbě sklonuje to slovo, já ani nevím, co je správně, jo? Prostě no. Dudy a Skoti, to jde dohromady. Sean Connery, taky, že jo, jeden z nejznámějších James Bondů, dudáků, ten by to taky mohl být, ale není. Takže zatím se pohybujeme jako úplně vedle. Děkuju, měj se, čau.
5: Ahoj. Jo, tak mějte se taky, ahoj.
2: A někdo bronzová, teda, pardon, bramborová medaile, než bychom šli. Rádio Beat, prosím.
6: Martin, Třebíč, ahoj.
2: Martine, do Třebíče, hezké ráno, řekni nám, koho hledáme.
6: Že by je troutal?
2: Ne, ty jsi mě nerozuměl. Já jsem říkal, koho hledáme, ne koho nehledáme.
6: Aha, tak jo? Takže, to jsem tě špatně rozuměl.
2: Tak to máš blbě teda, no. Jethro Tull, a kudy jsi se dostal na Jethro přes tu první nápověď?
6: Já myslím, že Jan Anderson umí i na dudy. Hrát.
2: To zcela určitě ano, ano. Je spoustu dudáků, muzikantů. Druhá indicie, druhá nápověda, taktéž neříkám vůbec nic. Necháme se zatím jakoby v tom společně vykoupat, jo? Tak poslouchej, měj se, čau.
6: Ahoj.
7: Dnes vaříme plněný vepřový řízek v bramboráku se salátem z kyselého zelí. Začneme samozřejmě tím, že si připravíme bramborákové těsto. Já už tady mám oloupané brambory. Jednoduše nastrouhám najemno. Brambory jsou nastrouhané a já na stejném struhadle nastrouhám i česnek. To bramborákové těsto ochutit, nechat chvilku odležet a potom znova dochutit. Do pánve nejprve klademe to těsto. Takže přijde vrstva těsta, spíš tenčí. Na tuto vrstvu položím maso, trochu přitlačím a přikryju druhou vrstvou toho bramborákového těsta. Pokud by někde koukalo kousek masa, tak to samozřejmě nevadí.
2: Trochu přitlačím, jo, ale bacha, nesmíte tlačit zase moc. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Někdy to dlouhé A prostě nepotřebujeme. 210, 32, 33, 34, druhá nápověda. Rádio Beat, prosím.
3: Nazdar, Vévodo, čau.
2: Pojď rovnou k věci, Lošo, schválně.
3: Hele, ruším tradici, oni určitě rádi jedí, v sobotu tady výskali, takže Vítka či Vítkovo kvarteto dneska.
2: Vítkovo kvarteto, to jsem z tvých úst ještě nikdy neslyšel, Lošo. Píšu si to jako originální tvůj tip, samozřejmě blbě teda je to, nejsou to Vítkáči, ale v tvém případě je to hodně zajímavé, jo, že jsi zabrousil až
3: já do... jsem jim to v sobotu slíbil, že je budu dneska hádat.
2: Ty jsi se přímo potkal s těma členama kapely Vítkovo kvarteto.
3: No jasně. Jo?
2: Ty museli mít radost teda, ale... Co?
3: Jo, díky.
2: Tak čau, ale, ahoj.
3: Mějte se, čau, te Vítkáci.
2: Tolik tady Loša z Liberce, který sliboval, že přijede do Brna na pumpu ve středu. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
4: Čau, Vojďáku, tady Stanley.
2: Teď jsem si myslel, Stanley, že už tam nebudeš, jo, po té pauze. Ale teď jsi to jako napravil to. Povídej, koho hledáme?
4: Myslím si, že jsou to Nazareti.
2: Já mám takový pocit, že už jsme o nich mluvili, ale o Nazaretech. Zrovna před chvilkou, no.
4: Aha.
2: Nevadí, je to prostě, je to nějaká jiná kapela. Nehledal bych možná v Evropě, což Nazareti vyloženě jsou evropská kapela. Zatím děkuju, měj se. Příště, 100% příště by to mohlo eventuálně vyjít. Teď to jenom probliklo, ale už to bliká. Rádio Beat, kdo teď, kdo je další? Ahoj.
5: Takže Rarášek, Bramborák, česká klasika, takže to by mohlo být Olympik.
2: Rarášek, Bramborák, Olympik, no. Jo.
5: Jo, hospodská klasika.
2: Výborně, a já ti řeknu jinou básničku než Rarášek, Bramborák, Olympik. Já ti řeknu Rarášek, Ondráš a jiná kapela. Měj se, čau, ahoj.
5: Tak jo, čau.
2: Jo, protože to jste poznali, Roman Paulus dělal recept zrovna na takovej právě Ondráš. Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
6: Pavel, volám na soutěž.
2: Seš takovej, mi přijdeš jako jistej si v kramflecích, Pavle. Nebo
6: já
2: se pletu?
6: Já jsem jistej, já jsem jak cípanej pěkně.
2: Jo, já to cítím, že máš rýmu vlastně, že máš rýpu, ty máš dýpu.
6: Rýdičku, hele, chlapi, na to umírej, ne?
2: No.
6: Takže melu z posledního. No. Jistej, no, jistej si nejsem nikdy, no, zkusím to, ne?
2: No tak já, my jsme dychtiví, posloucháme tě, jaká je to kapela?
6: Ale já si myslím, že to jsou Korni.
2: Korn? No, páčku, to by bylo veselý ráno, pondělní, no, s Kornama.
6: Ale kdy Jonathan Davis hraje,
2: jo,
6: a že přitvrdíme, tak si myslím, že by se přitvrdilo dost.
2: To si myslím, jako, že s Kornama bychom jako lehce přitvrdili, ne, že bychom byli nějaký vyměklí, to ne, ale Korni přeci jenom jsou trošku prudší, ale je to jinak ta detektivka dneska, jo, takže můžeš v klidu pokračovat s tím plánu, jo, s tou rýmou.
6: Ale budu poslouchat dává, povědu.
2: Děkuju, jo, zatím, čau, ahoj.
6: Ahoj.
2: Někdo s nějakým dalším nápadem, už jsme to malinko oblízli, jo, ta slova, Rádio Beat, prosím, kdo teď?
7: Tady je Karel, moc mě těší, volám na tajenku.
2: Třeba na hádanku, no, na detektivky, hádanku. No. Karle, jaká je to kapela?
7: Podle mě je to Michal Prokop.
2: Není.
7: Není, není, to mě mrzí.
2: Není to
7: Bramboráky.
2: Michal. Jo. V Bramborách, kuchyně, no jasně, no.
7: No já a hrajou spíš... tam i...
2: Já spíš
7: Dudy,
2: jdu potom Rarážkovi a potom Ondrášovi.
7: Ale
2: pouštím pohádku, musíš poznat, kdo byl král. Já si myslím, že toho herce znáš. Tak čau, ahoj.
7: Díky moc, čau, hezký den.
8: Přináším pozdrav tvého královského otce, tobě, princezno, i králi Miroslavovi.
9: Králi Miroslavovi? Tak ty jsi král.
10: Co pak nevidíš? Co váš mistře víc?
2: A teď jí nakrknu, ale princeznu. 210, 32, 33, 34.

0: detektivka na Rádiu Beat.
1: Tři nápovědy, 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
2: Ahoj, vejvodňáku, tady je Tomáš Zetče, já volám na detektivku.
1: Tomáši, odkud si říkal, že jsi, z jakého města?
2: Ledeč nad Sázavou.
1: Jo, Ledeč nad Sázavou, ano, špendlíkuju, víme, naprosto přesně tady do prostředka máme, koho hledáme dneska?
2: Já bych chtěl zkusit kapelu Jamaron.
1: Jamaron podle čeho?
2: Podle těch Dud a podle Ondráše.
1: Jo, no...
2: Ondra je dostála.
1: Já ti rozumím. Ondráš, to je, že jo, vepřovej nebo klidějí kuřicí řízek v bramborákovém těstě, Ondráš. Karel Gott zpíval Bodejš mu ty dudy rášek, roztřískal, a toho herce, který hrál krále Miloslava v Pyšné princezně, si poznal, víš, kdo to byl, nebo nevíš?
2: Teď mě to vypadlo.
1: Vladimír?
2: Vím, Ráš.
1: Ráš. Tak čau.
2: Ahoj.
1: No, teď kdo se dovolá, má to tedy sakra jednoduchý, nebo složitý. Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
3: Ahoj, tady Tomáš z Prahy.
1: Tomáši, řekni nám to konečně už, koho hledáme?
3: No, hledáme Elány, že jo?
1: Hledáme Elány. Ano, nehledáme. Ale vím, kam míří, že jo? Jožo Ráš by má stejné křestné jméno jako Vladimír Ráš, který hrál v té princezně. Možná, že jsi to jako minul, je to tak 5 minut zpátky, říkal jsem, že někdy ta dlouhá A nepotřebujeme. Měj se, čau. Někdo, kdo by to uhodl, Rádio Beat, prosím.
4: Hello.
1: Haló.
4: Detektivka.
1: Ano.
4: Čau.
1: Nazar.
4: Hej, vodňáku, tady David, Možlice.
1: Ano.
4: Teď člověče, je možný, že bychom hledali Elán?
1: Kde? Vy jste zblblí. Není to Elán, není to...
4: Já jsem si říkal na beatu Elán asi.
1: No, proto je tam Rášek, proto je tam Ondráš, proto je tam Vladimír Ráš, jo, tak jo. Zatím, čau, ahoj.
4: Jo, mě, no,
1: já, mě taky, no, je to úplně, já, mě to jasný od začátku. Rádio Beat, kdo teď? Haló?
5: Jarda, Sedíč.
1: Koho hledáme?
5: Já se domnívám, že Ráš.
1: Ano, jsou to kanačtí Ráš, Ondráš, Ráš, Raráš. Všechno to tam do toho pasalo. Sen o bílé růži je tvůj, knížka Evy Lukaštíkové a Petra Palečka. Gratuluju, až do 10. budeme hrát Ráš. Díky moc, zatím, čau.
5: Ahoj.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě dopravní informace. Dálnice D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu je dopravní nehoda. Pozor si dávejte na Přerovsku v Kojetíně. V ulici Padlých hrdinů je kivadlový provoz kvůli bouračce nákladňáku. V Teplicích v Doubravské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou osobních aut. Ve Zlíně neprojedete Václavskou ulicí, ta je dočasně uzavřena. Zasahují tam hasiči i záchranka i policisté u vážné havárky dvou osobních aut. Se zraněním tedy, no a ještě Brno, Křídlovická ulice je také blokovaná bouračkou dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
6: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes do dopoledne převážně zataženo, na většině území zaprší, v severozápadní polovině Čech srážky jen místy a zmenšená oblačnost. Ojediněle i bouřka. Během dne budou od severozápadu srážky i oblačnost pozvolna ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Liberce v Lize mistrů porazili Štýrský Hradec 6-2 a ve čtvrtém zápase poprvé naplno bodovali. Plzeň deklasovala Bordeaux 10-4 a má jistý postup do play-off. Zájem o podzimní letenky u nás meziročně stoupl až o pětinu, díky novým spojům z Prahy roste hlavně cestování do Asie. Lyžování v Jizerskohorském Bedřichově je znovu v ohrožení kvůli sporu provozovatele s obcí. Firma už do areálu investovala desítky milionů, ale kvůli nedohodnuté směně pozemku asi pojede jen dětský vlek. Poslední 3 kilometry dálnice D11 budeme využívat už koncem listopadu.
2: Stavba celého úseku komunikace z Trutnova na hranici s Polskem měří 21 kilometrů a začala v říjnu před 3 lety. Její součástí je kromě mostních objektů 13 mostů přes údolí a 3 mimoúrovňové křižovatky i řada protihlukových stěn. Luboš Dvořák, Trutnovsko.
1: A nakonec Škoda Auto eviduje přes 45 tisíc objednávek nových elektromobilů Epic a Peak. V Česku už má Peak 770 objednávek, zatímco celý srovnatelný segment letos prodal asi 600 vozů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: Dneska nám celá detektivka od začátku směřovala ke skupině Rush. Karel Gott zpíval Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal, budeš mu ty dudy rarášek roztřískal. Roman Paulus vařil vepřové řízky v bramborákovém těstě, to znamená řízek Ondráš. Mezitím jsem stačil říct, že někdy nám ta dlouhá A jako jsou na škodu, takže když to všechno zkrátíme, Rarash, Ondraš a herec, který hrál krále Miloslava v Pyšné princezně, byl Vladimír Ráš. S Alenou Vránovou jsme ho slyšeli v té třetí nápovědě. Mimochodem, jedno z největších mouder, tedy moudro, které je jedno z největších, které vyslovil v Pyšné princezně král Miloslav, tedy Vladimír Ráš, je přesně tohle.
1: Pamatuj si, ševče, nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj.
0: A nad tím vším ještě existuje ještě větší moudro, a to je všechno, čemu jdou utrhnout křídla, nemůže být klíště.

0: Dneska to byla tedy kanadská skupina Rush, toho času na turné v roce 2027 i do Evropy zavítají, těšíme se na ně. Rush jsme dneska hledali a rádi jsme je našli. Za 2 minuty bude 10, přijde Šimi, budou zprávy, po zprávách potom třeba Moody Blues, Svíti anebo Žížeň taky.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D11 na 61. kilometru ve směru na Prahu se řeší dopravní nehoda. Pozor také na pražském okruhu na 25. kilometru od letiště na Zličíně směrem k dálnici D1 je bouračka 2 osobních aut. A pak ještě 2 děčínské události. V Děčíně v Kamenické ulici vyšetřuje policie bouračku 2 osobních aut a podobná dopravní nehoda 2 osobáků se stala v Děčíně i v Obloukové ulici. Buďte tam vítězí. Opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Během dne mají od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojediněle přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojediněle 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Ve 64 letech zemřel bývalý fotbalový reprezentační brankář Luděk Mikloško. V Anglii chytal za West Ham United a Queen's Park Rangers, později tam působil jako trenér brankářů. V posledních letech byl ve vedení Baníku. Fotbalisté Slávie se vrátili na první místo šance ligy. Podrobnosti sporták Petr Plintovič.
2: Slavia se na první místo tabulky vrátila po vítězství 2-0 v Teplicích. Sešívaní zároveň zůstávají jediným neporaženým týmem. Dál se naopak trápí Plzeň, která doma padla s Olomoucí 2-3. Bez bodu zůstává Zlín po domácí porážce 1-2 s Hradcem Králové. Pardubice pak poprvé v sezóně naplno bodovali, když vyhráli v Ostravě 2-1.
1: Ruská armáda poprvé přiznala útoky na vojenské i civilní cíle. Přijde o reakci na ukrajinské útoky na ruskou ekonomiku. Rusko v posledních týdnech zesílilo nálety na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. V italském městě Aquileia začala výstava se vzácnou zápůjčkou z Česka, fragmentem Markova evangelia. Nejstarší rukopis v českých archivech opustil Česko poprvé od roku 1354. A nakonec, v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku začala fungovat nejvýkonnější dobíjecí stanice pro elektromobily v Česku. Nabízí výkon až 600 kW, díky čemuž je možné nejmodernější vozy dobít na 80% za 10 minut. Stanice je připravená také pro elektrické nákladňáky a autobusy. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne. Dáme si kabát.
0: Krok.

0: Ale skupina Sweet a Ballroom Blitz v programu Rádia Beat minutu jednu jedinou po čtvrt na 11 dopoledne. Během Sweetů a během Moody Blues, kteří hráli před nimi, tak jsem koukal na fotogalerii na našem webu, na co se týče koncertu Hollywood Vampires. Ty vlastně minulou neděli koncertovali tady v Praze. Jirka Rogl byl pochopitelně na tomto koncertu se svým fotoaparátem, nebo lépe řečeno plurál, tedy se svými fotoaparáty, a fotil pány umělce ze Spojených států, Elise Coopera, Joea Perryho, honem, Stříhorokýho Edwarda, ty blaho, teď si nespomenu, honem, jak se jmenuje ten herec, zavolejte mi někdo okamžitě, jak se jmenuje ten, co hraje z Hollywood Vampires na kytaru, v Karlových Várech byl taky hostem loni, předloni, 210, 32, 33, 34, nicméně tenhle herec, nejznámější herec, na kterýho si můžete vzpomenout, teď mi někdo volá, Radio Beat, kdo je tam, haló?
1: Johnny Depp,
0: Johnny Depp, děkuju, děkuju, ty bla, já jsem, už jsem starý, omlouvám se, promiň, děkuju. Tak Johnny Depp má, je tam samozřejmě na spoustě fotografií Jirky Rogla, a překvapilo mě, že i Johnny Depp si schovává pásky na rukou, jako když jdete na festival na hudební. Sám mám teď na pravém zápěstí dva takovéhle pásky z Wakenu a ještě z jednoho festivalu, tak Johnny Depp má na své pravé ruce, ve které drží drsátko a hraje na kytaru, tak má člověče skoro až k lokti celou tu ruku naplněnou těma páskama, a to si nechávají jenom velcí fanšmekři na celou fotogalerii koncertu Hollywood Vampires před 14 dny v neděli tady v Praze, tak se můžete podívat na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Mimochodem Alice Cooper na těch fotkách mně přijde takový hubenější, jako když si píchal Ozempic nebo Mounjaro nebo nějakou takovouhle jinou věc. Zhubnul kluk.

Dylan na beatu, půl minuty po půl jedenácté dopoledne, za chviličku Motorhead, taky Petr Kalandra nebo Hammer to Fall od kapely Queen. Máme připravené menšinové sporty, sledovali jsme chilskou rally a víme tak o úspěchu jedné japonské automobilky, která už vyrovnala rekord jedné italské automobilky. Nicméně z vítězství se radovali Švédové. Tenhle guláš nám za chviličku vysvětlí Petr Šimáček osobně.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Švéd Oliver Solberg vyhrál chilskou rally a připsal si třetí vítězství v mistrovství světa. Toyota díky tomu získala jistý 10. titul mezi značkami a vyrovnala rekord Lancie. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala při finále světového poháru ve španělském Seu třetí medaili ze třetího startu. Po druhém místě v časovce a třetím ve slalomu skončila druhá v kajak krosu a v celkovém hodnocení seriálu obsadila 6. místo. Triatlonistka Dana Přikrylová skončila jako nejlepší z Češek 19. v závodě mistrovství světa v Karlových Varech. Mezi muži byl nejlepší z Čechů Radim Grebík na 28. místě. Kajtař Vojtěch Koška skončil 5. na mistrovství Evropy v olympijské třídě Formula Kite. Česká reprezentantka Dominika Braunová obsadila 28. místo. České trojkové basketbalistky na mistrovství Evropy prohrály ve čtvrtfinále s nasazenými jedničkami z Nizozemska 3-21. Florbalisté pražské Sparty vstoupili do Superligy vysokou výhrou 14-2 nad FBC Ostrava. Rekordman Jiří Karny přispěl 2 góly a 3 asistencemi a jako první hráč překonal hranici 1000 bodů v základní části. To byly menšinové sporty.
0: Rádio.

0: Classic Rock.
1: Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

si tady tak poslouchám Lemmyho Motorhead, že Killed by Dead na beatu a než by mě přepadla nějaká jako smutná nálada, to rozhodně ne, ale jenom taková ta myšlenka, když jsme hráli teď vlastně po sobě Queeny, Petra Kalandru, Motorhead, Toma Pettyho budeme hrát a ještě Suzy Quatro stihneme do té 11. hodiny, tak všechno jsou to krom Suzy Quatro, tedy muzikanti z té nebeské kapely, kde už hrají vlastně spolu, ale my je slyšet nemůžeme, Queeny, že jo, Freddy, Petr Kalandra, Lemmy z Motorhead, to jsou všechno členové té kapely, která hraje už tam nad námi nahoře. Tom Petty, jak by jsme, jediná tedy Suzy Quatro, pač pozor, narozená v Michiganu v Americe, tak žijící v Anglii, Suzy Quatro je ročník 1950, mladá holka, krev a mlíko, dáme si ji za chviličku, až po Free Fallen od Toma Pettyho, na beatu.

0: právě zmiňovaná Suzy Quattro v programu Rádia Víc. Za 2 minuty bude už 11 hodin dopoledne. Čekáme na Šimiho, aby přečetl zprávy tady ve studiu. Po zprávách potom jako první Deep Purple nebo Dire Straits třeba.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D35 na 138. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí jeden pruh. Je to kvůli havárce dodávky a osobního auta, na místě hasiči, záchranka i policisté. Na Kolínsku na 38. u obce Pňov Předhradí neprojedete, silnice je uzavřená kvůli bouračce 2 osobních aut. V Liberci na Zhořelecké ulici se srazila 2 osobní auta. Na Praze Východ v Mukařově v Lomené ulici vyšetřuje policie havárku 2 osobáků. Pozor také v Litoměřicích na Březinově cestě mezi křižovatkami ulic Hinajsova a Slavíčkova, sídliště Svornost. Je tam dopravní nehoda, která blokuje provoz. A pozor v Příbrami v Rožmitálské ulici. Osobní auto narazilo do rozvodnice. Rozvodnice na Maděru a jak by řekla paní Stella Zázvorková v Pelíškách v parafrázi, a elektrikáři nebudou mít co žrát.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Během dne mají od severozápadu srážky i mraky ubývat. Teploty 18 až 22, na severovýchodě 16 až 19. Zítra slunečno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností, které budou ojedinile přetrvávat do dopoledne. Teploty 19 až 23 v nížinách Čech a na jihu Moravy ojedinile 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenista Zverev poprvé vyhrál US Open, ve finále porazil domácího Sheltona a získal historicky druhý Grand Slamový titul. Česká tenistka Daria Vidmanová vypadla v Mexiku po dvousetové bitvě s Indonézankou Chenovou, ta o postupu rozhodla 10-6. Vidmanová naopak doplatila na nevynucené chyby. Měsíc za zhruba půl hodinu zakryje Venuši, která za ním na hodinu zmizí. Úkaz začne kolem 11.33 a skončí krátce po 12.40. Nejlépe pozorovatelný bude v západních Čechách, protože jinde zatím může být velká oblačnost. Poslanec Filip Turek se musí omluvit hnutí Duha za výrok o parazitech. Zatím nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. A nakonec Liberec přesunuje památkově chráněnou meteorologickou budku u radnice asi o metr dál. Je to kvůli blízké silnici. Chce ji totiž ochránit před poškozením projíždějícími vozidly, jak říká mluvčí Kodymová.
2: Naposledy se kvůli zásadnějšímu nárazu autobusu MHD opravovala na podzim 2024. Letos na jaře se problém opakoval. Meteobudka málem spadla ze soklu. Nárazem došlo k opětovnému poškození.
1: Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí, jsou tu Deep Purple.
0: Radio B. Classic Rock.

Beatu za 10 minut bude 11:30 dopoledne. Mezi půlnočními deskami jsou interpreti, kteří začínají písmenem C. I když vlastně konzorcium muzikantů Crosby, Stills, Nash and Young, tam pouze pan Crosby začíná tedy písmenem C, ale bere se to tak jakože začátek. Joe Cocker, Cinderella, Crosby, Stills, Nash, Young, Creed, Colosseum a Kenneth Heath, to jsou interpreti, který můžete dávat hlas, respektive jejich deskám, v anketě půlnočních desek pro tento týden. V neděli 20. o půlnoci budeme vědět, které dvě desky od vás získaly za celý týden nejvíc hlasů, a ty dvě desky potom vezmeme a zahrajeme si je příští týden jako půlnoční, jednu v úterý a druhou ve čtvrtek po 23. hodině. Zatím vede, a 100 hlasů už má skoro, album Heaven for My Soul od Joe Cockera. Druhá deska s největším počtem vašich beatáckých hlasů se jmenuje Long Cold Winter od skupiny Cinderella, ta jich má 89. Crosby, Stills, Nash & Young s deskou Deja Vu, 61 hlas, třetí místo. Začali jsme před chvilkou, důležité bude pořadí v neděli 20. září o půlnoci, v ten moment už budeme vědět, jak jsme na tom. Podívejte se na to, celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Leonard Skinner a What's Your Name, anebo tak nějak vyslovováno, za 20 vteřin bude 11:30 dopoledne, za okamžik David Koller s Michalem Ambrožem, taky If I Fell, tedy Fakulta elektrotechnická od skupiny Beatles, anebo Immigrant Song od Led Zeppelin.

Přesně jak jsme si slíbili, Michal Ambroš a David Koller v programu Rádia B Degenerace za 3 minuty, hodně tedy necelé 3 minuty, bude 11:45 dopoledne. Před námi jsou Nazareti. Nazaret, to je kapela, kterou jste velmi často dneska typovali, že by eventuálně mohla být v Detektivce. Nakonec z Detektivky se vyklubila úplně jiná skupina, tedy kanadská skupina Rush, ale na ty Nazarety vás to svedlo, nebo mnohé z vás svádělo. Co se týče zítřejší Detektivky, tak mám tu krásnou cenu pro toho, kdo zítra Detektivku vyhraje, kdo jako první se dovolá a řekne mi, koho hledáme, jestli kapelu nebo interpreta. Je to knížka Dana Browna, Šifra mistra Leonarda, Anděle a démoni a dál. Tajemství všech tajemství. Nejnovější Tyrkisová kniha Dana Browna, román, který se odehrává tady v našem hlavním městě, tedy v Praze. Je to jedna z nejtlustších knih, kterou jsme kdy v Detektivce jako cenu měli a zítra ji tedy dostane ten, kdo na to přijde a kdo to uhodne. Zítřejší úterní Detektivka začíná v 9 hodin hnedka po kachně. Ať vám neuteče začátek, protože pak by vám to uteklo celý a to by bylo zbytečné. Dan Brown, Tajemství všech tajemství, zítra jako cena v Detektivce. A to jsou Nazareti.

0: Hezky pěkně až úplně dovětracená Genesis na beatu, minuta a půl před dvanáctkou. Pepu Labuse jsem popravdě ještě nezahlídl dneska, ale mám, to určitě znáte, takový ten pocit, že ho někde jako tady cítím. Tuším ho tady někde v rádiu, takže za okamžik Pepa Labus a zpravodajský přehled dne. Jako první po 12. hodině bude bluesová 12. Lonnie Brooks, pak třeba Sex Pistols anebo Peter Gabriel.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A dálnici D11 na 39. kilometru od Prahy na Hradec. Pozor, odstavený nákladní automobil a pneumatika se válí v jednom z jízdních pruhů. Pozor také na cestě z Ústí nad Labem podél Labe směrem na Děčín na po 62. U obce Povrly je vážná dopravní nehoda dvou osobních aut. Na místě všechny složky integrovaného záchranného systému. Na Praze 9 na Kbelské směrem na Novopatskou stojí dva pruhy kvůli bouračce dvou nákladních a jednoho osobního auta. Na Olomoucku ve Štenberku v ulici Československé armády zasahují také hasiči, záchranka a policisté u havárky nákladního a osobního auta. A v Liberci na Košické je osobní auto mimo silnici a i tady je rychlá a hasiči. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne ojediněle objeví i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů, zítra se částečně vyjasní a o 2 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Liberce v lize mistrů porazili Štýrský Hradec 6-2 a ve čtvrtém zápase poprvé naplno bodovali. Plzeň deklasovala Bordeaux 10-4 a má jistý postup do play-off. Velkou cenu Španělska Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli, druhý skončil čtyřnásobný mistr světa Max Verstappen, třetí dojel úřadující šampion Lando Norris. Českou republiku bude na příštím summitu NATO v Tiraně reprezentovat prezident Pavel. Premiér Babiš uvedl, že vláda se s hlavou státu o jeho účasti nechce přijít. Pokud budou ceny elektřiny dále růst, vláda je zastropuje, konkrétní cenovou hranici zatím nikdo neuvedl. Po zítřejších ranních mlhách bude slunečno a teploty vystoupí až k 25 stupňům. Ve středu dorazí studená fronta s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Ke konci týdne se znovu vyjasní a o víkendu se čeká asi 20 stupňů. Ruská armáda poprvé přiznala útoky na vojenské i civilní cíle. Přijde o reakci na ukrajinské útoky na ruskou ekonomiku. Rusko v posledních týdnech zesílilo nálety na ukrajinská města a energetickou infrastrukturu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Tohle byla muzika Petra Gabriela na beatu za 10 minut půl jedné odpoledne. Dnešek, co se týče mezinárodních dnů, je jeden z nejhorších. Až vám to teď řeknu, co je dneska za mezinárodní den, stačí jenom dva, tak si sami v hlavě okamžitě vlastně srovnáte, že to nejde udělat a že mnozí z vás a mnozí z nás klidně můžu říct, že se s tím popereme, protože dneska je za prvé mezinárodní den koblih a za druhé mezinárodní den střízlivosti. A teď mi řekněte, jak to chcete udělat, dát si koblihu na světový mezinárodní den koblih a u toho zůstat střízliv. To je věc, která je v podstatě sama sebe vylučující. Ale pokud si někdo z vás s tím dokážete poradit s dnem koblih a s národním dnem střízlivosti, tak tedy klobouk dolů. Navíc má svátek Radka, to znamená i naše Radunka v kancliku má dneska svoje jmeniny. Všem Radkám tedy hrajeme Elise Coopera píseň, která se jmenuje Feed My, povídám Frank.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Je to taková dietní píseň o držení diety, Hold the Line, česky Drž Tajly, Toutou na beatu, 2,5 minuty, po půl jedné odpoledne, za chviličku Vladimír Mišík z ETC, taky Stouni, anebo Here I Go Again od Whitesnake, ale ze všeho nejdřív, a na to se těšíme, Petr Šimáček z Beatoskopu, s Beatoskopem, tak je to správně odskloňováno, za okamžik na beatu.

0: Bítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Google představil nový model umělé inteligence WeatherNext 3, který dále zpřesňuje předpověď počasí. Prognózy srážek mohou být podle Google při předpovědi na den a více dopředu až o 50% lepší. Model aktualizuje globální předpověď každou hodinu a nabídne i podrobnější lokální data.
0: Bítoskop.
1: Americký dron Halia kombinuje loď, vznášedlo a letadlo. Při testech na pobřeží Kalifornie zatím dokázal z hladiny jen krátce vyskočit. Výrobce ale plánuje i skutečný let rychlostí až 185 km v hodině. Hybridní verze má vydržet týdny na hladině a podle potřeby znovu vzlétnout.
0: Bítoskop.
1: Český astronaut Aleš Svoboda by mohl na mezinárodní vesmírnou stanici vzít také slavného ježka v kleci. Nápad má připomenout českou kulturu a příběhy spolu s vědou a technologiemi.
2: Symbol spojený s Jaroslavem Foglarem, rychlými šípy a tajemstvím stínadel. Ten provází už několik generací čtenářů. Bylo by krásné, kdyby se nyní vydal na cestu, o které se Foglarovým hrdinům ani nesnilo, až na oběžnou dráhu Země. Proto byl podán návrh do veřejné výzvy doporučit ježka na cestu. Nominovat hlavolam na cestu do vesmíru můžete i vy, a to na stránce českacestadovesmíru.cz. 18. září ale návrhy končí. Velký vont z Brna.
1: Poslouchali jste Bítoskop.

oslavné, hej, ještě nakonec téhle skladbě máte slidohel pro Rolling Stones na beatu 3/4 na 1. Ve středu, tedy pozítří, jedeme do Brna na Býťáckou pumpu. Taky už je na čase, aby jsme zavítali do Brna, protože veškerou kořalku, slivovici, medovinu, víno a všechny věci, burčák samozřejmě, protože teď je čas, tak proč nevyrazit do Brna, tak už máme vypito. Burčák pochopitelně, ten jsme ani nevozili tam odsud zpátky do Prahy, ten jsme vypili na místě. Zítra ještě ne, zítra zabalíme, ale pozítří budeme mezi 11. a 17. v Brně ve Veslařské ulici v areálu společnosti ProEx 2000. Budeme tam 6 hodin hrát na vaše přání. Každý, kdo z vás přijde, tak si může poručit muziku, poslat zkaz. Budeme tam odsud vysílat z našeho mobilního studia do celé České republiky. Dárky od rádia jsou připravené, dárky od ProEx 2000 taktéž. Věřím tomu, že vyjde i počasí, i když ono je to jedno, i když prší, tak u nás u Býťáku je to v podstatě úplně jedno. Akorát máme čvachtavku v botách, ale s tím se to dá, tak říkajíc, tak nějak vydržet. Těšíme se na to, věřím tomu, že spousta z vás si najde cestu na pravděpodobně tedy poslední letošní Býťáckou pumpu v Brně.

0: téhle skladbě jsou dva, jak říkáme v Plzni, tedy Us a Them, i se takhle ta skladba jmenuje. Pink Floyd na beatu, 2,5 minuty před 13:00, čekáme na Pepu, na zprávy, po zprávách potom Tail Gunner od Iron Maiden, kdo máte rádi Janis Joplin, anebo Keta Stevense, tak po té 13:00 je uslyšíte. Teď dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Buďte velmi opatrní, v Rumburku na Děčínsku v Jiříkovské ulici se srazilo nákladní a osobní auto. Na Semilsku v Turnově na náměstí Českého ráje je bouračka dvou osobních aut. V Chomutově v Lipské ulici je osobní auto, které trefilo svodidla. Policisté jsou už na místě. A ještě Ostrava, Jubilejní ulice je blokovaná bouračkou dvou osobáků. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne ojediněle objeví i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se částečně vyjasní a o 2 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finále světového poháru v Mexiku, na které se kvalifikovala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 porazila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic sezóny 2 domácí soupeřky v rozhodujícím souboji Němku Katarínu Bauerovou.

Úder ruského dronu na lokomotivu mířící do Polska pravděpodobně minul skutečný cíl. Krátce předtím po železnici projel vlak plný diplomatů a politiků, včetně britského expremiéra Johnsona. Jen na náhodou odjel dřív, napsal to server iDnes.cz. To byly zprávy, po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Je to štěstí, když se nám takhle jako dohromady líbí právě tahle muzika. Jethro Tull, Love Used to Know, za minutu a půl bude půl druhé odpoledne. Za okamžik Accept, taky Summer in the City od Joe Cockera, anebo Love Gun od kapely, pozor, teď řeknu hodně, od kapely Kiss.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To je skupina Accept a Screaming for the Love Bite. Za 2 minuty bude 2:45 odpoledne. Zítra v Detektivce knížka Dana Browna Tajemství všech tajemství je určena pro vítěze. Je to knížka, která zaslouží vaši pozornost, protože je to jeden z nejlepších mrkví Petr Želý i Celerů, tedy bestseller. Román z Prahy od autora knihy Šifra mistra Leonarda. Když to otočíte, tak je tady recenze nebo spoustu recenzí z velmi věhlasných světových periodik. Například Chicago Tribune napsalo: trýznivě napínavá, extrémně chytrá a zábavná jízda. Třeba San Francisco Chronicle ve své recenzi napsalo: dechberoucí dobrodružství v přímém přenosu, výtečně vystavěné, neobvykle chytré čtení. A třeba USA Today: fanoušci symbolika nebo symbologa a světoběžníka Roberta Langdona budou nadšeni. Tahle knížka, velmi tlustá kniha pro toho, kdo zítra v Detektivce jako první přijde na to, koho hledáme, a navíc dovolá se do rádia a nám všem to řekne. Začínáme po 9:00, držím palce dopředu, bude to lehký. Nebo taky ne.

0: No, no.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašně zajímavé.

0: krásně se nám sem vešla pumpa i se slabikářem. Tím, jak se přiblížila 14, tak jenom signál pro Pepu Labuse, který by měl dorazit za okamžik do studia, proto aby přečetl zprávy. No a Standa Rubáš má připravené tupláky, první v tomto týdnu. Ten tuplák nebo dvě po sobě jdoucí skladby jako první po 14 bude o Finlizi.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D6 na 14. kilometru od Prahy směrem na Karlovy Vary, kousek za sjezdem na Unhošť, je porouchané, odstavené auto, je to nákladní automobil a podobná věc se děje i na D2 na 36. kilometru od Brna směrem na Břeclav, přesně mezi Velkými Pavlovicemi a Rakvicemi, tam je odstavená dodávka. V Brně v Provazníkově ulici srazilo osobní auto cyklistu a v Ústí nad Labem v Seifertově ulici srazilo taktéž osobní auto cyklistu, tady zasahuje policie. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude převážně zataženo. Na většině území s deštěm nebo přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne ojediněle objeví i bouřka. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Zítra se částečně vyjasní a o 2 stupně oteplí. Pršet by nemělo.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Podivolné jdou znovu do akce na mistrovství Evropy čeští volejbalisté. Od 16 hodin vezvou v italské Modeně Slovensko. Nejdůležitější zápasy je čekali hned v úvodu turnaje. Bitvy s Řeckem a Švédskem nakonec zvládli za 5-6 možných bodů. Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdřív na začátku 30. let. Jestli to tak skutečně bude, záleží i na tom, jestli správa železnic dostane peníze ze státního rozpočtu. V letošním nebyly původně vyčleněné peníze ani na projektovou přípravu investic. Za víc než 70 miliard korun. Definitivně tak padá termín zahájení stavby v roce 2028, který železničáři i politici dlouhá léta uváděli. V Rakousku se včera při výstupu na horu Grundschartner zřítila 47-letá Češka. O incidentu informovala tyrolská policie. Brzy ráno se vydala se třemi dalšími turisty na výstup na severní hřeben. Tým jí poskytl první pomoc a zavolal záchrannou službu. Češku s neznámým rozsahem zranění pak vyzvedl vrtulník a odvezl ji do nemocnice v obci Hal nedaleko Innsbrucku. Ukrajinský generální prokurátor Kravčenko dnes ráno opustil zemi. Informoval o tom web Ukrajinská pravda s tím, že oficiálně odcestoval na služební cestu do Litvy. V minulých dnech přitom po zahájení protikorupčního vyšetřování v jeho okolí podal rezignaci s tím, že o jeho odvolání bude ukrajinský parlament hlasovat zítra. Prezident Zelenský vyzval parlament, aby ho bezodkladně schválil. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Je to tak, tupláky na rádiu Beat odstartovali, jak kolega Vejvodák sliboval, tak se také stalo. 14 minut po 12. došlo ke střídání stráží a pěkné odpoledne už vám můžu přát, já tedy Stan Rubáš. Tak to také dělám, Beatáci, pěkné pondělní odpoledne, pěkný poslech, čistý signál, startujeme tradiční záležitostí, tedy muzikou hranou po dvou kusech, protože to je vždycky víc než jeden kus, přesně o jedna, že jo. Tin Lizzy, The Boys Are Back in Town, Cowboy Song, oba dva za námi, abychom se mohli rovnou frkem jedním posunout k muzice další, taky muzice takové, řekl bych, staré, z takových těch podobných časů jako Tin Lizzy, ale melodicky úplně jiné. Na řadě je Donovan, dáme si Mellow Yellow, protože to je bezesporu ta nejslavnější píseň od Donovana, no a další, kterou pustím do páru, tak ponese název Hardy Gardy Man.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Nejprve Donovan a potom taky trocha grunge, ten nemůže chybět. Nirvana, jasně, že Come As You Are a Penrail T, tak se jmenuje ta druhá, která právě teď dohrála a kterou v tuplácích máme za sebou, abychom prostřídali těch žánrů co nejvíc. Pojďme teď zase někam úplně jinam, řekl bych na hony vzdáleně od Nirvány, která právě dohrála, pojďme si dát kapelu Queen. Dáme Crazy Little Thing Called Love, takovou tu rock'n'rollovku kytarovou, kterou zná úplně každý hned teď, jak jsem řekl název, tak si tak jako poskočila, vybavil se mu rytmus, který nás čeká, který máme před sebou, ale spoustu lidí se nevybaví rytmus té další skladby, když řeknu její název My Life Has Been Saved, to až teprve ve chvíli, kdy se ta skladba rozehraje a tím pádem se řadí do kategorie těch méně známých, takže se nám výborně hodí do dnešních tupláků.
1: Tuplák, tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Jak jsem slíbil, tak jsem pustil tady kapelu Queen na rádiu Beat v dnešních Tuplácích. Dobře víte, že v Tuplácích by aspoň jeden ten tuplák měl být z muziky české a dneska to dodržíme. Už tady právě českou muziku nachystanou. Mám vlastně muziku, která taky velmi brzy už bude velmi aktuální, protože v listopadu vyrazí na turné. A odstartuje to hned tím prvním koncertem v Lucerne Music Baru, kde se bude křtít zároveň nové EPko. S tím souvisí i grafik a všech těch plakátů a koncertů, jak je budete nacházet, nebo už třeba nacházíte někde na webech a sociálních sítích, a i samotný název turné, kdy je třeba Tomáši Hajíčkovi tak jako přiřknout to, že má naprostou pravdu a nikdo se s ním nemůže hádat. Pakliže tvrdí, že v prdeli je tma, tak se totiž jmenuje celé to turné. V prdeli je tma tur 2026, tak to vidí Krucipisk od 18. listopadu, kdy se bude právě křtít v Praze přes Liberec, Budějky, Brno, Plzeň. Takové minitour je zatím naplánováno na přelom listopadu a prosince. Bude se hrát, předpokládám, ta nová muzika z nového hýbka, ale dojde zcela jistě i na ty staré osvědčené kusy.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To byl dvakrát Krucipisk tady u nás na beatu. Rock and roll to není prdel, to nám krásně pasuje k tomu názvu aktuálního podzimního tour kapely Krucipisk. Morský pas byla pak ta druhá. Koukám na hodiny 14.41, takový skoro symetrický často je. Pojďme si slíbit muziku zase pro ty, kteří to mají rádi, o něco takové něžnější a klidnější. To by mohl splňovat Robert Plant a taky, že bude. Dáme 29 Palms, taky Darkness, Darkness a mám takový podezření, že by se nám tam mohla bonusem vejít ještě jedna. Jako třetí.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Vidíte, tak já jsem říkal, že to vyjde na třikrát a vyšlo. Teď je a všem čas si říct, že to pláky končí a že před námi jsou aktuální dopravní informace. Nějaké tady od vás pro vás mám. Začít můžeme třeba v ulici k Barandovu na Pražském Slivenci. Tady došlo k dopravní nehodě a ta tam teď komplikuje průjezd, počítejte s tím. Zpomalujeme taky na Bohdalecké na Praze 10, tam počítejte s nehodou dvou osobáků. D8 na 22. kilometru ve směru z Prahy pryč hlásí dopravní nehodu. A stejně tak to je, pokud pojedete z Vyškova směrem na obec Otnice na silnici 418. Tam už by měla být dopravní nehoda vyšetřena a probíhá tam úklid vozovky, ale to pro vás nemění nic, je to prostě zpoždění na vaší cestě, takže i tady projíždějte s opatrností a s dostatečnou časovou rezervou a hlavně opatrně býťáci všem a všude.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Ty noční ale spadnou až na 7. V údolích dokonce k 5.
0: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Fotbalisté Sparty odletí dnes odpoledne do Jerevanu ke středečnímu utkání prvního kola základní části Evropské ligy na hřišti Araratu Armenia bez obránců Kyana Hovra a Adama Ševinského. Mimo výpravu pak zůstali už jen dlouhodobě zranění hráči. Před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Vláda schválila novelu o návykových látkách, podle které bude možné koupit si od příštího roku kratom legálně až od 21 let. Dosud to bylo možné od 18. Ministerně financí Schillerová také počítá s přeřazením kratomu do vyšší základní sazby 21%. Nejvyšší soud zamítl dovolání zemědělského podnikatele Zdeňka Jandejska ve sporu s bývalým premiérem Fialou. Jandejsek žaloval Fialu o omluvu a odškodnění kvůli výroku, podle kterého se pořadatelé protestu zemědělců v únoru 2024 netajili podporou Kremlu a kvůli dalším souvisejícím vyjádřením se žalobou neuspěl. Žaloba by musela mířit na Českou republiku. Fiala podle justice zveřejnil sporné výroky v rámci výkonu funkce premiéra. Ruská střela, která na konci července dopadla na východě Polska, podle velitele operačního velení polských ozbrojených sil s vysokou pravděpodobností mířila na Polsko úmyslně. Informace přichází ve chvíli, kdy se útoky znovu přiblížily k polským hranicím. Ruský dron včera na západě Ukrajiny zasáhl lokomotivu osobního vlaku z Kyjeva do Varšavy, který se v té době nacházel asi 2 kilometry od Polska. A je po zprávách. Po nich si poslechněte AC/DC. Na rádiu Beat.

Inu, stává se to občas, že nad tím vším důležitým je pak něco, co se týká jenom nějakých těch papírů a mění to trošku realitu na takovou mírně matoucí. O čemže mluvím, tohle byl jes, to jste poznali, ale nebyly to jes z doby, kdy si mohli říkat v tomhle složení jes, takže je to muzika, která oficiálně vycházela pod názvem Anderson, Bradford, Wakeman, Howe a jmenovala se Brother of Mine. Ta je právě teď za námi, 20 minut po 15. hodině dohráli tihleti v úzovkách Yes a my se budeme věnovat muzice úplně jiné. Muzice podstatně punkovější a podstatně víc české, zkrátka Vysáčům. Dáme si 50, dáme si Santánu a já dovymýšlet, co si dáme potom.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.
2: Kapely našeho typu se většinou interně dělí na dvě sekce. Rytmickou a melodickou. V rytmické sekci jsou bicí a basa, který tvoří motor tělesa, a na nich pak staví zbytek zvuku melodická sekce, tedy kytara, zpěv a tak dále. Bubeníci a basáci to často spolu táhnou i mimo pódia a nejinak je tomu u nás. Bubeník Fenek s basákem Zemánkem sedí vedle sebe v dodávce, spí na hotelu v jednom pokoji, chodí spolu pravidelně cvičit do zkušebny a z ní pak jdou do hospody, kde nám u piva mejou zadky. Jednou nám je ovšem výjimečně nemili a napadlo je založit taneční duo, který by mohlo vystupovat v rámci našich koncertů. To taneční duo opravdu vzniklo. Dali mu jméno Duo Egon, sebe přejmenovali na Arnošta Vrabce a Omara Kvasničku, mistry světa v moderním baletu. Ten titul si udělili sami, přestože tancovat nikdy neskoušeli a o moderním baletu neslyšeli. Pak dali dohromady asi dvouminutovou sestavu obsahující různý dřepy, máchání rukama, koulení očima, strkání se zadkama nebo zákeřní kopání kolem sebe, k tomu si pak pořídili nějaký obleky a bylo hotovo.

rozpoutal šarvátku a rozpoutal šarvátku. Do, re, mi, fa, re, mi, do.

se může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka. Jenže pak najednou jim dojdou dukáty a tak na náměstí zavlajou plakáty, plakáty s nápisem o velkosti.

Čau, jsme na rádiu Beat. I don't wanna miss a thing, tedy slavná melodie, o níž vždycky říkám, že je filmová, protože to je asi první, co se leckomu vybaví hned, jak zaslechne. Ještě vlastně ani ne hlas Stevena Tylera, ale tu předehru z Armagedonu. Tahle muzika je aktuálně při pondělku za námi. Při pondělku takhle před námi je toho ještě víc. Třeba hlasování o půlnoční album příštího týdne. Při pondělku je ještě čas, protože máte do neděle vlastně skoro celý týden, abyste zasáhli svým hlasováním, ale připomínám to, protože člověk to leckdy odkládá, až je úplně pozdě. Kdybychom teď uzavírali, vítězem by zcela jistě byl Joe Cocker s albem Hymn for My Soul. Za ním se drží Cinderella s albem Long Cold Winter, potom trio nebo kvarteto vlastně, Crosby, Stills, Nash a Young s albem Deja Vu, Creed a Human Clay, Colosseum s albem Those Who Are About To Die Salute You, nebo Kenneth Heath s albem The New Age. Takhle vypadá celá ta šestice, která má pojítko naprosto jasné, i když se to vyslovuje jako K, tak je tam vždycky C někde v tom názvu na začátku. Cocker, Cinderella, Crosby, Creed, Colosseum i Kenneth Heath, tam všude máte písmenko C. Z té C-čkové ankety vybereme dvě desky si příští týden pustíme a najdete to celé sepsané na www.radiobeat.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, býťáci, ještě než mě odsud vyšťouchá Pepa Lábus, protože si bude chtít zabrat studio pro sebe. Hlásíte mi D8 na 22. kilometru ve směru z Prahy pryč, tedy u Letčic, tam mělo dojít havárie nákladního auta. Počítejte s tím, že vám to v rámci vyšetřování, či došetřování, či odtahování může překážet cestě na 45. silnici první třídy číslo 45. V Lomnici na Bruntálsku je prý snad uzavřeno v tuhle chvíli, a nebo tam výrazně omezuje průjezd řešení nehody dvou osob. Aut. Traktor do světelné signalizace narazil na 60 někde na začátku Jeseníku Bobrovníku, ale vypadá to na nehodu vážnou. Na místě probíhá zásah prý snad všech složek IZS, takže počítejte, že i tady bude zcela jistě ten provoz váznout. No a Brno Slatina, Vjezdoslavova ulice, tady taky máme hlášenou havárii. Tady zase nákladňák porušil trolejové vedení, to znamená, že nejenom auta, ale i všechna možná trolejová vozidla by to mohlo zpomalit na cestě. Hvězdová ulice ve Znojmě, to znamená na sídlišti Pražská, nehoda dvou osobních aut, vyšetřuje se v České vsi Jesenická, tam máme dopravní nehodu, s tím počítejte. Další je u Martinic na 490 a na silnici druhé třídy číslo 358, tedy v ulici Bílý Kopeček v katastru obce Skuteč na Chrudimsko, taky čerstvá dopravní nehoda dvou osobních aut. To je hlavně informace pro místní, kteří tuhle trasu můžou využívat, tak počítejte, že dneska je ten průjezd omezen. Všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

Radio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Radio Beat.

podle světového žebříčku 4 hry v historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Je před ní už jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Plyn i elektřina každý rok před začátkem topné sezóny zdražují. Cena plynu dnes zlomila rekord a s cenou megawatt hodiny 84 eura se dostala nejvýš od roku 2022. Současná krize na Blízkém východě ani po půl roce nepolevuje a drží tak velkou obchodní ceny energií nahoře. Už několikrát se to promítlo do koncových cen pro zákazníky. Už 12. dnem pokračuje rozsáhlé pátrání po 38-leté Janě Šereníkové z Vítku Místku. Nejdřív bylo rozšířeno napříč republikou a teď už je hledají i slovenští policisté. Policie využila i drony. Po zmizelé asistence soudce pátrají i hasiči, dobrovolníci nebo myslivci. Policie zkoumá všechny materiály, které nazbírala, i záznamy z kamer, které má k dispozici nebo jí zaslala veřejnost. Prezident Spojených států Trump znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie, protože to škodí celému světu. Nejnovější vyjádření učinil v noci na dnešek při návratu z Irska do Spojených států. Kreml jeho výzvu přivítal. Informovala o tom ruská státní agentura TASS. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou pecku. Na rádiu Beat.

Jiří Šelinger na rádiu Beat, Lucrecia Borgia, ta dohrála takhle při pondělku s datem 14. září. Čeká nás úterý s datem 15. září a středa s datem 16. září. Tam mířím právě teď, protože se bude konat beatová pumpa, anglicky se to vyslovuje beatová pampa, a bude v Brně. V Brně a naposled tedy ne v Brně, ale naposled celkově, protože v září ještě pumpu jezdíme, v říjnu už hrozí, že by mohlo sněžit, tak to jí dáme zase někam do teplého koutu tady našeho beatového skladu, aby vyrazila až zase na jaře, až to celé rozmrzne a vyrazí pupence. Je tedy čas si říct, že kdo ještě chtěl zažít letošní beatovou pumpu a nepodařilo se mu to, tak má právě poslední šanci tento týden ve středu od 11 do 17 hodin na staré, dobré, známé a vyzkoušené adrese Veslařská 25 Brno, tedy v areálu JZD, kde stojí krom jiného taky sídlo společnosti Pro X 2000. To je takový středobod, který, když si dáte do navigace, tak dojedete. Konec konců mapu máte i na beatovém webu, abyste to místo konkrétní neminuli. Právě u Pro X 2000 se potkáme, tam odvlečeme naše mobilní studio, bednu, triček na rozdávání, samolepky, nějaké ty dotazníky, nějaké ty barvy a šablony na to, abychom mohli stříkat loga a udělali si společné pěkné středeční odpoledne. A vy jste býťáci všichni zváni, nepotřebujete se hlásit dopředu, nepotřebujete žádnou vstupenku, prostě přijeďte, jste-li lidé dobré vůle, tak budete na místě rozhodně vítáni, a protože jste býťáci, tak jste lidé dobré vůle, takže je to naprosto jasný a pozvánka platí úplně pro každého. Čím nás tam bude víc, tím to bude lepší. A jak říkám a připomínám, bude to v rámci beatových pump letos úplně naposled.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Jimi Hendrix na rádiu Beat. Hello, Long The Watchtower je za námi. Já jsem před malou chvilkou mluvil o tom, že středa tohoto týdne bude tím dnem, kdy naposledy pro rok 2026 vystrkáme ven naše mobilní studio v rámci beatové pumpy a tu pumpu samotnou potom zazimujeme a uvidíme se v Brně v sídle společnosti Pro X 2000. Ale co už jsem nedopověděl, že mobilní studio bude mít svou funkci i dál, protože když vysíláme živě z Bikers Crown, tak nejsme venku, jsme někde vevnitř, v prodejně, kde nesněží. Kde naopak klima je velmi příjemné a tím pádem nás to nějak neomezuje se tam potkávat i v průběhu roku v rámci těch zimních měsíců. Tam se akorát bude asi hodně měnit ten způsob dopravy býťáků, protože předpokládám, že jak bude přicházet podzim a zima, tak motorkářů dostatečně otužilých bude ubývat a bude se přijíždět v autech a bude se přicházet pěšky a podobně. Ale výsledek, tento bude mít vždycky stejný, protože na konci každého měsíce se potkáme někde v nějaké pobočce společnosti Bikers Crown. Našeho parťáka, který má krom jiného i pobočku v Ostravě. A to na Frýdlantské 3375/7, tam je ostravská pobočka Bikers Crown a tam už je taky naplánovaná další zastávka toho našeho putování v rámci republiky, našich beatových regionů a taky regionu Bikers Crown. Tentokrát to připadlo na poslední pracovní pátek v měsíci, tedy 25. No a vy byste si do notýsku měli tedy zapsat, že Ostrava je to místo, kam se vypravíme, kde se uvidíme, kde si pokecáme, kde si zavysíláme, zahrajeme si nějakou oblíbenou muziku a třeba se ještě v rámci motorkářské sezony, která pořád ještě budu říkat, že je v plném proudu a zdaleka nekončí, může člověk dovybavit. A pokud není motorkář, tak může přijít taky, bude tam vítán a zjistí, že Bikers Crown není jenom prodejna s věcma pro motorkáře. Máte to i na webu s mapou, takže to berte jako další z pozvánek na začátku toho aktuálního pracovního týdne tady z Beatu.

0: Slayday, Get Down and Get With It je ta muzika, která budíš označená za muziku poslední pro aktuální hodinu, muzika další pro příští hodinu budou třeba Def Leppard a Let's Get Rocked nebo Police a Synchronicity. Předtím si dáme ale taky libozvučného Pepu Lábuse a jeho přehlídku neštěstí, která přijde za malou chvilku jakožto čerstvé zprávy. Než ho sem pustím, stisknu tenhle čudlik.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a tam krom jiného řeknu ku příkladu to, že mi hlásíte třeba D8 na 22. kilometru ve směru Ústí nad Labem, tam je nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se kolona, počítejte s tím. Další jedna informace přišla z ulice zvané Lány v Brně, v Bohunicích, tam se vyšetřuje. Ťukanec máme taky na 351 u Přibyslavy na Havlobrodsku, ozýváte se z Modřanské na Praze 4, tady další jeden karambol, Chlumčanské ulice v Praze, to je Praha 8 tuším, tak je hlášena dopravní nehoda a D11 mezi 34. a 5. ve směru na Jaroměř, tam je taky nějaká nehoda na úrovni, řekněme, že Vrbové Lhoty. Projíždějte tam prosím víťáci opatrně, počítejte s tím, že odpolední špička je taková nějaká, jakože asi nejsilnější v tomto čase, ale zase na druhou stranu, dneska, když to porovnám s jinými dny, není až tak divoká, tak snad nezhoustne později. Na tradičních místech, což je třeba z Prahy výjezd nahoru na Letňany, tak je provoz silný, stejně tak na Pražském okruhu, od Chrášťan tam a od Slivence taky tam a tam se myslí k Ořechu, tam se nám to zpomaluje, ale není to tak úplně zacpaný, že bych vás tady naváděl k nějakým objízdným trasám, spíš jenom k tomu, že i dneska je teď ten provoz o něco silnější, jeďte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Ty noční ale spadnou až na 7. V údolích dokonce k 5.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Peťar Sedmák, sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové, dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Organizace na oficiálním webu uvedla, že bývalého slovenského reprezentanta distancovala do 8. června 2034, a to za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy či zneužití interních informací. Návrh státního rozpočtu počítá s tím, že slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty zůstanou ve výši 50%. Vláda přitom ve svém programovém prohlášení slíbila, že je zvýší na 75%. Na jejich zvýšení ale podle ministra dopravy Bednárika nebylo dostatek zdrojů. Podle ministra spravedlnosti Tejce by měli státní zástupci zohledňovat trestní politiku vlády. Měli by se tak odvolávat například proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilné či sexuálně motivované delikty, nebo by měli méně stíhat kontroverzní projevy. Americký prezident Trump prohlásil, že on sám představuje dostatečnou pojistku proti nevyzpytatelné umělé inteligenci. Jakékoliv snahy technologií omezit označil za zvrácené. Na své sociální síti Truth Social napsal, že jedinou kontrolou nebo pojistkou, kterou umělá inteligence potřebuje, je silný a chytrý prezident s vysokým IQ a Spojené státy ho mají. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Judas Priest ze starých časů, už můžeme říkat Between the Hammer and the Anvil, tahle ta muzika je za námi. Mám pro vás, byťáci, další pozvánky. Mluvil jsem o středě v Ostravě, mluvil jsem o příštím pátku ve Ostředě v Brně, o příštím pátku v Ostravě, vidíte, a teď budu mluvit o dnešku, protože i dneska máme docela nabitý program, možná malinko jinak vymyšlený než obvykle takhle při pondělku, ale v každém případě velmi pestrý. Určitě můžu říct, že v krásných nálezech po 7. hodině bude Jaroslav Císař, no a že to bude druhá část přehlídky debutových alb renomovaných souborů, koneckonců takhle je to napsáno i na našem beatovém webu, když si tam otevřete program. Zjistíte, že na závěr večera přijde Martin Vysušil s pořadem 11 v 11 a že tradičně bude mít nějaké to téma, které spojuje všech těch 11 písní, a to bude 17. Proč 17, to Martin vysvětlí v průběhu toho dnešního večera. A mezi těmi dvěma pořady máme večer u repráku taky v podstatě velmi tradičně, ale teď to přichází netradičně pro dnešek s Jirkou Roglem, protože ten ovládá to večerní vysílání tady na Beatu místo Otise Mana, na kterého jste takhle při pondělku obvykle zvyklí. Tak dneska je to nastaveno takhle. Jirka tady bude průvodcem, ale zároveň takovou obsluhou, protože večer u repráku je vždycky pořad diskuzně, býťácky komunikační a vždycky mívá nějaké to téma. Ovšem nikdy dopředu nevíte, jaké téma ten, který den přijde, takže je dobré poslouchat pozorně už od začátku, ať vám neujede vlak, nepřetrhne se nit, ať u toho můžete být v podstatě od začátku až do konce, můžete se kdykoliv zapojit a třeba si v rámci toho povídání s Jirkou i nechat zahrát nějakou muziku.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Švéd Oliver Solberg vyhrál chilskou rally a připsal si třetí vítězství v mistrovství světa. Toyota díky tomu získala jistý 10. titul mezi značkami a vyrovnala rekord Lancie. Vodní slalomářka Tereza Kneblová získala při finále světového poháru ve španělském Seu třetí medaili ze třetího startu. Po druhém místě v časovce a třetím ve slalomu skončila druhá v kajak krosu a v celkovém hodnocení seriálu obsadila šesté místo. Triatlonistka Dana Přikrylová skončila jako nejlepší z Češek 19. v závodě mistrovství světa v Karlových Varech. Mezi muži byl nejlepší z Čechů Radim Grebík na 28. místě. Kajtař Vojtěch Koška skončil pátý na mistrovství Evropy v olympijské třídě Formula Kite. Česká reprezentantka Dominika Braunová obsadila 28. místo. České trojkové basketbalistky na mistrovství Evropy prohrály ve čtvrtfinále s nasazenými jedničkami z Nizozemska 3-21. Florbalisté pražské Sparty vstoupili do Superligy vysokou výhrou 14-2 nad FBC Ostrava. Rekordman Jiří Karny přispěl dvěma góly a třemi asistencemi a jako první hráč překonal hranici 1000 bodů v základní části. To byly menšinové sporty.
0: Radio Beat.

Birds a jejich Turn, Turn, Turn, muzika je aktuálně za námi. Já koukám do kalendáře, kde dneska svítí Radka, to je jenom taková záchranná informace pro ty, kteří to doteď ještě přehlídli, že Radka má dneska svůj svátek a pokud vy máte Radku někde v cestě, tak byste na to měli myslet. Pokud Radku v cestě nemáte, tak je tady zvláštní takový souběh několika mezinárodních dní, které vždycky říkám, že můžete klidně využít tomu, abyste si sami před sebou obhájili to, proč na začátku týdne vymýšlíte večírek, ale je zajímavý, jak nám to krásně vychází k sobě i to, co si vlastně navzájem odporuje, protože třeba dneska v září 14. je Mezinárodní den střízlivosti a týká se to všeho, alkoholu obzvláště, ale zároveň je taky Mezinárodní den tekily, takové té růžové. Rosa tequila se tomu říká a slaví se to hlavně v Británii, v Kanadě a ve Spojených státech. Tak tady nevím, jak se z tohohle střetu zájmu, jak se člověk vymaní. Můžeme to hodit za hlavu a říci, že dneska můžete oslavovat taky Mezinárodní den koblih, ale musí to být ty krémem plněný, ne ty marmeládový, to třeba je dneska v kalendáři. Dneska všichni rodiče, kteří odloží děti někam k babičkám a udělají si volno, tak k tomu mají maximální podporu všech, protože je Mezinárodní den odpočívání od rodičovství třeba. A tohle už asi pravděpodobně, pokud teda zrovna nejedete na noční, tak nevyužijete, ale je taky Mezinárodní den výměny šéfa se zaměstnanci. Na jeden den si to můžete prohodit, v některých zemích se to skutečně dodržuje. Jak říkám, vás se to týká už jenom v případě, že by přicházela noční šichta a domluvili jste se těsně před jejím začátkem. To jsme vám asi měli říct dřív, i když já mám takový podezření, že kolega Vejvodák tenhle ten speciální den zmiňoval už dneska brzo dopoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme, býťáci, před námi je doprava a taky poslední dnešní čerstvé zprávy s Pepkem. Co se dopravy týká, hlásíte toto, Hradeckou dálnici, a to v podstatě v úseku od nějakého 30. na 37. kilometr ve směru na Prahu, tak počítejte s kilo s koronou, protože se tam řešila nehoda na 34. a tohle to je její důsledek. Na D8 na 22. směrem z Prahy pryč, to už nějakou chvíli platí, tak byla nehoda nákladního auta v levém jízdním, ten byl kompletně uzavřen a v tuhle chvíli se ještě dořešuje tohleto místo. Na D4 je to 15. kilometr na Prahu porouchaný osobák, o kterém byste měli vědět. No a nehoda je i na D3 na 79. Není v jízdních pruzích, už je dávno na té, řekněme, zpevněné hranici, přesto s ní počítejte a projíždíte velmi opatrně. Jedete-li dál, tak třeba Brno Bohunice a tam Lány, nehoda dvou osobních aut, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem na místě, hlášen příjezd do Horních Rožínek po trojce, tedy silnici 3853, tak tam teď pravděpodobně neprojedete, došlo tam k havárii osobního auta, probíhá zásah všech složek IZS. No a jedete-li z Budějic směrem na Zbudov, to jsme taky na těch místních komunikacích, i tady probíhá vyšetřování vážné dopravní nehody, provoz je prý velmi omezen, tak projíždíte také velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Ráno a dopoledne místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální teploty dosáhnou 24 stupňů. Ty noční ale spadnou až na 7, v údolích dokonce k 5.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Karlových Varů a Třince zítra zahájí nový ročník Tip Sport Extra Ligy. V předehrávce prvního kola, jehož další zápasy jsou na programu ve středu, se tak utkají týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále playoff. Do finále postoupili po výhře 4-1 na zápasy oceláři. Chemická jednotka armády České republiky se podle premiéra Babiše postará o sanaci kontaminované zeminy v bývalém vojenském prostoru uvnitř Národního parku Šumava. Podle něj zakázka ukáže, jak dokáže být akční a schopná. Situace v oblasti Zhůří na Klatovsku, kde se našly toxické látky, zatím není podle vyjádření Plzeňského kraje havarijní. Území je ale klasifikováno jako kontaminované. Dnes odpoledne se v prostorách katedrály svatého Víta na Pražském hradě sešlo 7 klíčníků, kteří společně během slavnostního ceremoniálu vyjmuli české korunovační klenoty. Ty pak vojáci přenesli do Vladislavského sálu. Tam se na ně může od 19. do 28. září podívat i veřejnost. Italští záchranáři dnes v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky. Chtěl si při ní pořídit fotografii a pravděpodobně nešťastnou náhodou uklouzl. Kolem půlnoci vyšel z turistické chaty v Dolomitech. Jeho přátelé přivolali policii a záchranáře, protože se delší dobu nevracel. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Když jsem dneska odpoledne mluvil o filmových melodiích, to bylo v souvislosti s Aerosmith, tak teď, když jsem dával dohromady Six O'Clock Rock, řekl jsem si, že tohle by taky mohla být cesta, protože těch filmů, ve kterých se tahle skladba nazvaná Feeling Good objevuje, tak je víc než dost. A to nemluvíme o nějakých televizních či kinoreklamách, protože i tam se tenhle ten hlas naprosto rozpoznatelný objevoval. Hlas, který patřil dámě, kterou pojmenovali Eunice Kathleen Wayman, ale s tímhletím by ani v 60. letech velkou díru do světa neudělala a tak se přejmenovala v tom uměleckém světě a vystupovala jako Nina Simone. Už je to 23 let, co nás opustila tahle ta dáma ve svých 70 letech. A když se ohlednu za těmi starými časy, za 60. lety, tak právě ten její je typický hlas a směsice možná trochu gospelu, ale v každém případě soulu, R&B, možná někdy trošku blues a možná také trošku jazzu, tak ten fungoval fantasticky. Rozhodně tím velkým hitem 60., i když rozhodně ne jediným, byla právě tahle ta skladba Feeling Good. Předtím jsme dali Doors a Touch Me a teď dáme ještě Four Tops.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Než se vrhneme do býtoskopu, pojďme se vrhnout obrazně řečeno na dálnici. Mám tady jednu neveselou až truchlivou zprávu. Týká se dálnice D1 na 278. kilometru směr Ostrava. Je dopravní nehoda, kvůli ní je uzavřen provoz v tomto směru o exity, tedy, které můžete využít, co by objízdnou trasu tu aktuální a nejkratší. Tak jsou 272 Říkovice, 279 Přerov Západ, nebo si to vzít větším obloukem okolo. Nicméně v tuhle chvíli platí, že na 278. uzavřeno je, vyšetřuje se, řeší se vážná dopravní nehoda a není zatím určen žádný předpoklad, jak dlouho to bude potřeba mít uzavřené a kdyby se dálnice mohla znovu rozjet. Počítejte s tím.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Google představil nový model umělé inteligence WeatherNext 3, který dále zpřesňuje předpověď počasí. Prognózy srážek mohou být podle Google při předpovědi na den a více dopředu až o 50% lepší. Model aktualizuje globální předpověď každou hodinu a nabídne i podrobnější lokální data.
0: Vítoskop.
1: Americký dron Halia kombinuje loď, vznášedlo a letadlo. Při testech na pobřeží Kalifornie zatím dokázal z hladiny jen krátce vyskočit. Výrobce ale plánuje i skutečný let rychlostí až 185 km v hodině. Hybridní verze má vydržet týdny na hladině a podle potřeby znovu vzlétnout.
0: Vítoskop.
1: Český astronaut Aleš Svoboda by mohl na mezinárodní vesmírnou stanici vzít také slavného ježka v kleci. Nápad má připomenout českou kulturu a příběhy spolu s vědou a technologiemi.
2: Symbol spojený s Jaroslavem Foglarem, rychlými šípy a tajemstvím stínadel. Ten provází už několik generací čtenářů. Bylo by krásné, kdyby se nyní vydal na cestu, o které se Foglarovým hrdinům ani nesnilo, až na oběžnou dráhu Země. Proto byl podán návrh do veřejné výzvy doporučit ježka na cestu. Nominovat hlavolam na cestu do vesmíru můžete i vy, a to na stránce Česká cesta do vesmíru.cz. 18. září ale návrhy končí. Velký vond z Brna.
1: Poslouchali jste Beatoskop.
0: Radio Beat.

Allman Brothers Band na rádiu Beat, jejich Midnight Rider, ten právě teď dohral. Já jsem mezi tím, co s posledním tónem téhleté skladby tady na mě blikal přehrávač, ještě uhnul pohledem, protože mi tady přistál jeden čerstvý mail z ředitelství silnic a dálnic, který se vrací k tomu, co jsme si říkali před malou chvilkou o dálnici D1 na 278 km směr Ostrava. Před malou chvilkou jsem mluvil o tom, že je uzavřeno kvůli nehodě. V tuhle chvíli přišla čerstvá informace, že byl obnoven provoz alespoň jedním jízdním pruhem. Takže už asi nemusíte nutně sjíždět na tu objízdnou trasu, o které tady byla řeč před malou chvilkou, ale pokud tam někde jste, tak počítejte, že se to snad začne hýbat a snad se dostanete rychleji tam, kam míříte. Když se dívám na dopravní mapy, takže by mi tady úplně na té D1 svítilo něco tmavě červeně, nemohu říct, takže to je vlastně jako zpráva dobrá, tedy aspoň tady v rámci dané situace a té uzávěrky. To je jedno rychlé dopravní doplnění. Teď si pojďme slíbit, že už za malou chvilku tady po sobě uklidím a vysmáhnu a vy se můžete těšit na Jaroslava Císaře a krásné nálezy, na Jirku Rogla a večer u Repráku a Martina Vysušila s pořadem 11 v 11, tentokrát na téma 17. Proč 17? To on vám vysvětlí.

0: Tak jak to udělali Dimitri, udělám to i já, řeknu vám ádie a popřeju vám příjemný pondělní večer ve společnosti mých kolegů. Před námi jsou hned tři kusy, tedy tři pořady a tři kusy v nich vlastně taky Jaroslav Císař, Jirka Rogl a taky třetí kus Martin Vysušil, takže jste v dobrých rukách. Ale úplně to ještě není konec, než si půjdu po svých, přihodím jednu dopravní, která přibyla na poslední chvíli.
1: Šest z jižní spojky na Modřany, průce se tam brzdí, z ničeho nic tam stojí auta. A v tom podjezdu pod tou jižní spojkou umřelo malý Twingo nebo něco takového. Tak ať do toho nikdo nevlítne.
0: Ano, děkuju za zprávu a vyjezděte opatrně i takhle na večer.

Radio Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rokových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Další poprázdněnové vydání Krásných nálezů jsem věnoval druhé části přehlídky debutových alb renomovaných souborů. O úvod se tentokrát postarala americká skupina Weezer se skladbou The World Has Turned and Left Me Here ze svého debutového alba z května roku 1994 nazvaného prostě Weezer. Říká se mu ale i podle jeho modrého obalu The Blue Album. O jeho produkci se nepostaral nikdo menší než Rick Ocasek, někdejší lídr skupiny The Cars. Weezer vznikl již v roce 1992 v Los Angeles po personálním přeskupení své sestavy na přelomu tisíciletí. Působí od roku 2001 ve stabilizované čtyřčlenné sestavě. Byli už pětkrát nominováni na cenu Grammy a jednou si palmu vítězství i odnesli. Vydáním své první desky soubor doslova šokoval. Podle původního záměru to totiž měla být rocková opera s kosmickou tematikou. Kapela ale od téhle koncepce nakonec upustila. Komerční žebříčkový triumf alba dal muzikantům za pravdu. Jen ve Spojených státech se jejich debutu prodalo více než 3,5 milionu kopií. Umístil se zde v top 20 a Británii mu patřilo 23. místo. Specifikem Weezer je odlišování názvu jejich velkých desek podle barvy obalu, byť nesou shodný název Weezer. Takže vedle té první modré má ve své diskografii také zelenou, červenou, bílou a černou. Dnes již ikonický americký soubor Creedence Clearwater Revival představil svůj albový debut, který vyšel na konci května 1968 pod názvem kapely Za trochu potrhlých podmínek. V 60. letech tahle kapela vystupovala jako The Gollywogs. Když jí producent Saul Sands, který ovládl značku Fantasy Records, nabídl vydání alba pod podmínkou, že změní svůj název, protože ho nesnášel, zrodili se Creedence Clearwater Revival. Profit z toho získali obě strany. Sands, mimo jiné ze zisku z úspěchu Creedence, mohl financovat své další ambiciózní projekty. První album skupiny obsahovalo ještě materiál, který vznikl pro The Gollywogs, ale přinesl partě v čele s kytaristou Johnem Fogertym i průlomový single se skladbou Jay Hawkinse Susie Q. Ta vznikla již v roce 1957. Album se v americkém žebříčku umístilo na 52. místě a slušně se prodávalo. Ještě v roce 1970 za ně skupina získala zlatou desku, o 20 let později platinovou. John také prohlásil, že po vydání desky se všechno změnilo. Z téhle albové kolekce teď ve vysílání rádia být zazní skladba Get Down Woman.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Na rozdíl od pilotního singlu skupiny The Doors se skladbou Break On Through na jeho A straně, který vyšel prakticky bez většího povšimnutí, ačkoliv pocházel z jejich glorifikovaného debutového alba, s jejich první velkou deskou nazvanou pouze The Doors, tomu bylo úplně jinak. Skupina si materiál, který na ní nakonec zařadila, tříbila během svých koncertních vystoupení. Nahrávala se v srpnu 1966 a vyšla 4. ledna 1967. Dnes se považuje za jednu z nejvlivnějších hudebních kolekcí 60. let. Obsahuje širokou škálu stylů od jazzu a blues až po pop a rhythm and blues. Strhla se kolem ní doslova mela, umístila se na 2. místě amerického žebříčku a celkově se zde udržela po dobu 121 týdnů. Se 13 miliony prodaných kusů je to nejprodávanější deska The Doors. Na rozhlasových vlnách Rádia Beat z ní dnes zazní méně obehrávaná skladba Soul Kitchen.

Krásné nálezy na rádiu Beat. Skupina The Stooges byla na přelomu 60. a 70. let jednou z nejzářivějších hvězd detroitské rockové scény. Dnes se považuje za předchůdce punk rocku. Jejím frontmanem v té době byl syn anglického otce a americké matky James Jewel Osterberg, jenž proslul jako Iggy Pop. Začínal jako bubeník a hudební štěstí hledal nejdříve v Chicagu. Ovšem v roce 1967 se vrátil do Michiganu a založil zde právě The Stooges. Soubor sice hrál jednoduché tříakordové skladby, ale verva a energie, kterou do nich vkládal a která z nich i čišela, brala doslova dech. Své debutové album z roku 1969, opět pojmenované pouze názvem kapely, prý spíchl během pouhých 4 dnů. Jeho produkce se ujal někdejší člen legendární undergroundové kapely The Velvet Underground, basista a hráč na violu John Cale. Z tohoto alba za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Not Right.

0: Jasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: V roce 1980 vznikla v americkém státě Georgia kapela alternativního roku, která se navíc nikdy nevyhýbala politické angažovanosti v řadě společenských událostí. Její písně byly inteligentní a záhadné. Tahle kapela se pojmenovala R.E.M. Na své konto si připsala celkem 15 studiových alb, jichž celosvětově prodala 85 milionů kusů. V roce 2011 své působení na hudební scéně ukončila. Ale vraťme se na počátek její cesty. Na konci roku 1982 započala s přípravou své první velké desky. Vyšla v dubnu následujícího roku pod názvem Murmur. Celosvětový průlom z toho sice ještě nebyl, ale jejich garážový rock s příměsemi folku a postpunku vyvolal zájem minimálně na severoamerickém kontinentu. Deska se v americkém žebříčku umístila na 36. příčce a nakonec se jí prodalo 500 000 kusů. V hodnocení různých hudebních časopisů získala řadu poct kategorii debutových alb. Z debutové alba R.E.M. si teď prostřednictvím Rádia Beat poslechněte skladbu Sitting Still. Podle zpěváka Michaela Stipa je to prý jedna z vůbec prvních skladeb, které skupina nahrála.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Pohlédněme také na domácí scénu. Průkopníkem ve vydávání rockových alb u nás se v roce 1968 stala skupina Olympic a její dlouhrající deska Želva. Prolomila věrolomné zaříkávadlo Suprafonu, že alba mají být vyhrazena pouze pro skutečnou hudební kvalitu, přeloženo do tehdejší mluvy, zejména pro artificiální takzvanou klasickou hudbu. Olympic svou první velkou desku nahrával v průběhu celého předchozího roku, od ledna do října 1967. Je prakticky bilancí tvorby kapely z předchozích 2 až 3 let poté, co se osamostatnila jakožto skupina a přestala plnit roli pouhého doprovodného tělesa pěveckých hvězd. Tohle časové zpoždění ve srovnání s rokově vyspělým světem působí téměř děsivě. Například do Beatles tehdy vydávají už své 10. album. Tristně to dopadlo i s obalem. Pouze zhruba 5000 prvních výlisků dostalo svůj speciální kabát. O bídné kvalitě tisku a papíru snad nemá ani smysl se zmiňovat. Dolisky alba se pak balily do univerzálního přebalu pouze s natištěným názvem skupiny a alba. Z téhle pro nás památné desky jsem do dnešního pořadu Rádia Beat vybral jednu z raných skladeb skupiny, a to vzpomínku plíživou pouze příležitostného autorského tandemu Olympiku Ladislav Klein, Pavel Chrastina. Na druhé velké desce skupiny se prezentuje rověž jedinou položkou.

0: Radio Beat, krásné nálezy.
1: Americká skupina The Cars se vynořila na konci 70. let s takzvanou novou vlnou a měla téměř okamžitě úspěch. Renomovaný časopis Rolling Stone ji také ve své čtenářské anketě na počátku roku 1979 zvolil nejlepší novou kapelou roku. Soubor dokázal podle kritika Roberta Palmera ve své tvorbě sloučit nesourodé stylové prvky a odjít je do soudobého hudebního hávu, a to minimalismu punku, garážového rocku, použití syntezátorů, kytarové struktury art rocku, rockabilly 50. let i popu. Manažer Fred Davis jim zajistil nahrávací smlouvu pro renomovanou značku Elektra Records. Na starost je dostal renomovaný producent Roy Thomas Baker, který s nimi začal počátkem roku 1978 v Anglii připravovat debutové album, které vyšlo v červnu pod názvem kapely. Deska se po 39. týdenním pobytu v americkém žebříčku dostala do top 20 a pobyla se zde celkem 139 týdnů. 6 milionů prodaných exemplářů je na první velkou desku více než skvělé. V britském žebříčku se umístila jako 29. Skupina si za nadprůměrné výdělky koupila v Bostonu studia Intermedia, které přejmenovali na Synchro Sound. Zde pak vznikaly nejen její nové nahrávky. Z první velké desky skupiny The Cars zazní na frekvenci rádia být skladba Just What I Needed. Vyšla i samostatně na singlu a chytila se v žebřících po obou stranách Atlantiku.

0: Radio Beat.
1: První velká deska skupiny Black Sabbath, nazvaná podobně jako řada alb jejich souputníků pouze názvem kapely, se dnes označuje také za první heavy metalovou desku. V Británii vyšla v únoru 1970 a pronikla zde do top 10. Ve Spojených státech se 4měsíčním odstupem až červnu se dostala na 23. místo žebříčku. Oč negativnější hodnocení si tahle hudební kolekce vyslou užila u hudebních publicistů, o to větší úspěch sklízela u rockových fanoušků. Dovolím se dnes pozastavit u tajemně děsivého obalu desky, jehož detaily byly odtajněny teprve nedávno, a to až po 50 letech od jeho vzniku. Fotograf Keith McMillan, používající uměleckou přezdívku Keith, na něm vyfotil vodní mlýn v Maple Durhamu na řece Temži. Fotilo se ve 4 hodiny ráno a před mlýnem pouzuje polonahá modelka Louisa Livingstoneová pouze v plášti přehozeném přes ramena. Z tohoto alba vám nabízím prostřednictvím rádia Beat k poslechu skladbu The Wizard. V pozdním létě 1970 posloužila také jako B-strana nejúspěšnějšího singlu nesinglové kapely Black Sabbath, a to Paranoid. Tehdy v Británii soupeřila o příčky nejvyšší, například z Deep Purple a jejich Black Knight.

0: Nálezy na Rádiu Beat.
1: Tvorba souboru Dire Straits, který vznikl v roce 1977 v Londýně, se vyznačuje vstřebáváním mnoha hudebních vlivů, jakými je jazz, folk, blues rock nebo country, jež ve svém výsledném tvaru představuje osobitou hudební kvalitu. Významnou měrou se o to zasloužil kytarista a solový zpěvák Mark Knopfler, hlavní autorská a interpretační osobnost kapely. Stejně jako jeho bratr David, který hrál u Dire Straits na doprovodnou kytaru, ale opustil skupinu po vydání druhého alba, protože se cítil příliš upozaděný, se narodil v Glasgow. Mark Knopfler vystudoval angličtinu a zpočátku se živil jako novinář v deníku Yorkshire Evening Post a na částečný úvazek i jako učitel. Nakonec však převládla jeho vášeň a hobby rockového muzikanta, hrajícího po hospodách. Debutové album Dire Straits, rovněž vydané pouze pod názvem kapely, mělo rozdílné termíny vydání v Británii a ve Spojených státech, a to červen, respektive říjen 1978. V obou těchto teritoriích se však prosadilo v žebřících. V USA jako druhé, v Británii jako páté. V dubnu 2018 byla skupina uvedena do síně slávy rock'n'rollu. Z první velké desky Dire Straits teď z vysílání rádia Beat zazní skladbu Water of Love.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Jednou z nejslibnějších a zároveň nejpodceňovanějších pomprokových kapel konce 70. let byly New England z Bostonu. Vystoupili však na hudební kolbiště jak v nesprávnou dobu, tak nesprávným stylem. Světem letěl punk. Vznikli v roce 1977. Objevil je manažer Kiss. New England jim totiž dělali předskokany. Své debutové album, jak jinak než pod názvem kapely, vydali v roce 1978. Na produkci se podílel Paul Stanley z Kiss, role nahrávacího inženýra se ujal Mike Stone. Jedna z recenzí v souvislosti s vydáním jejich druhé velké desky uváděla: New England kombinují sílu Queen, melodie Beatles a harmonie ELO. New England by mohli být příštími Beatles, jak jsou ale všechny předpovědi ošidné. Singly skupiny se umístily v Americe pouze dvakrát mezi 50. a 60. místem žebříčku. Jejich debutové album se v Americe umístilo až jako 57. Po třetím albu a následném turné to kapela v roce 1981 zabalila. Ani skladatelský um jejich lídra, kytaristy Johna Fennona, napsat pěknou melodickou rockovou písničku nestačil. Z tvorby New England teď na rádiu Beat zazní skladba Shoot z jejich debutové velké desky.

0: Vzácné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Závěr dnešní druhé části krásných nálezů věnované debutovým albům známých kapel, která ale určitě nezůstane poslední, zakončí Stereophonics, jedna z nejúspěšnějších velšských rockových kapel všech dob. K jejímu založení došlo v roce 1992 ve vesničce Kmemen. Její ústřední postavou je zpěvák, klávesista a kytarista Kelly Jones, který je autorem prakticky kompletního repertoáru souboru. Své debutové album Word Gets Around skupina vydala v srpnu 1997. Stalo se velmi úspěšným, i když paradoxně patří k jednomu ze čtyř z jejich diskografie, které se nedostalo až na vrchol britského žebříčku. Umístilo se zde jako šesté, ale jen v Británii se ho prodal téměř milion výlisků. Skupina za jeho prodeje obdržela 3 platinové desky. Dnes z ní zazní skladba Goldfish Bowl. Stereophonics mají již na svém kontě 13 studiových alb. Příště vám představím Cliva Nolana, britského hráče na klávesové nástroje, skladatele a producenta, který se významným způsobem podílí na rozvoji progresivního rocku. Vedle jeho solových nahrávek zazní jako člen skupiny Pendragon jeho spolupráce s Oliverem Wakemanem, podíl na projektu Arena a Kámora. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Na závěr dnešního vydání Krásných nálezů si poslechněte skladbu Goldfish Bowl z první velké desky velšské skupiny Stereophonics z roku 1997.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Krásný večer, býťáci, je pondělí 14. září roku 2026, svátek má Radka a 5 minut po 20. hodině už je tu spolu s vámi ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích Jirka Rogl. Máme před sebou 3 hodiny toho večera u Repráku, no a mě napadlo, že bychom si mohli dát písně tak, jak vlastně nám to tady velí přímo ten program, tam se totiž píše o všem možném i nemožném s Jirkou Roglem, hudební zajímavosti, novinky i klasika, takže si můžeme dát buď nějakou tu klasiku, anebo naopak úplné novinky s tím, že pokud byste něco takového chtěli zahrát, tak mi k tomu musíte buď to napsat, anebo povědět nějakou takovou, nechci říct přímo příhodu, ale zkrátka, jako kdybyste byli já, tedy moderátor rádia být, tak tu skladbu musíte nějak uvést, buď něco o ní, nebo proč zrovna vím, máte rádi, kde jste ji prvně slyšeli, to už je jen a jen na vás, ale zkrátka skladbu vám pustím pouze, když k tomu dostanu nějaké to povídání a jedno tu mám na úvod, protože 14. září, tedy roku 1950 se narodil Paul Francis Kossoff, ano, Paul Kossoff byl kytaristou skupiny Free a dnes by byl bývalo slavil narozeniny, byl synem známého britského herce Davida Kossoffa, začal svou hudební kariéru v polovině 60. let a jeho první, jak se říká, profesionální vystoupení bylo s Black Cat Bones, touhle kapelou, ano, v dubnu roku 68 se pak dal do hromady s Paulem Rogersem a s Andy Fraserem a založili skupinu Free a tedy Paul Kossoff pak zemřel 19. března roku 1976 ve

Klasik. Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Já bych měl tomu tématu trošku k tomu povídání.
1: Ano, tak poslouchám.
2: Dneska je 14. září.
1: Ano.
2: A my jsme se před 7 rokama byli s mojí paní Brady.
1: Ano.
2: Taková drobnost je to, že my jsme se znali už někdy v 80. letech.
1: Ano.
2: Pak jsme se nějakým způsobem odloučili a po nějakých 30 letech jsme se zase našli.
1: Ano.
2: A teď to teda žijeme, sklepeme to spolu.
1: A jakou třeba muziku k tomu máte, kterou jste třeba spolu poslouchali nebo?
2: Ale my jsme chodívávali spolu na zábavy, tady hrávala nějaká skupina Arkus.
1: Ano.
2: Brněnská, takže tam byl Nějš Maria, Brian Adams, Kiss. No, taková jako dokola muzika.
1: Ano.
2: A jelikož jsme oba dva odchovaní rokovou muzikou.
1: Ano.
2: Já bych tě chtěl poprosit o Claudio Pela. Ty to najdeš.
1: Dobře.
2: Řeknu to česky, protože anglicky umím akorát jest a pít.
1: Dobře, tak.
2: Where the world waters flow.
1: Dobře, tak jo. Tak máme k tomu hezkou příhodu a píseň. Tak děkuju a měj se hezky, ať vám to vydrží ještě dlouho.
2: Hezký večer, hezký večer. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Ahoj Jirko, tady věrná posluchačka Alča z Mohelnice.
2: Ahoj, ahoj, zdravím do Mohelnice.
1: Ano, děkujeme, děkujeme. A já strašně ráda poslouchám rádio B už delší dobu. A mám
2: rádi.
1: Strašně ráda Ozzyho Osbourna.
2: Ano.
1: A všechny písničky, co hrajete, je to skvělý, opravdu. Dělá mi to strašně dobře, to vaše rádio B.
2: Dobře, a jakou bys teda vybrala od toho Ozzy Osbourna?
1: Vybrala bych, Jirko, prosím, kdybys mi zahrál písničku Mr. Crowley.
2: Mr. Crowley, dobře. A umíš ji nějak uvíst, jako kdybys byla moderátorka? Zkus to.
1: Prosím?
2: Zkus ji uvíst tak, jako kdybys byla moderátorka.
1: No, jak to myslíš?
2: No, řekni, jako teď vám zahrajeme písničku Mr. Crowley od Ozzyho Osbourna a tak uveď teďka, jo? Schválně.
1: Dobře, tak uvádím krásnou písničku od Ozzyho Osbourna Mr. Crowley a přeji vám příjemný poslech.
2: No výborně, tak už jí tam sázím a ty se měj v Mohelnici hezky. Ahoj.
1: Ty taky, ahoj.

0: Radio Beat.
1: Nová je noc, nebudeš spát, počkáš až doutník, jen tak tě v prstech zabolí nápad, bych měl. A není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Tak, zdarec, tady Pavel, Rogoznice, Chorvatsko.
2: No ahoj, jak se tam máte v Chorvatsku?
1: Normálně trošku poprskalo nám trošičku, ale paráda, tož proti nám určitě je to super.
2: Tak, a chceš se zúčastnit našeho večera u Repráku?
1: Určitě, čili poslouchám Jožina, já mu říkám Jožin. O zimu.
2: Jo, takhle, Jožin. S dvěma žily, je to.
1: A já bych chtěl, víš co, já mám, moja památeční skladba je Punkiller.
2: Ano.
1: To jsem byl v Lázňách po výměně kyčle v Tarkově ve Stravě. Šli jsme na bowling naproti, jako před Lázňama. A tam plno duchoců v hospodě, jde si co si a takto. A já jsem tam pustil, oni tam měli ty dechovky na plné kule puštěné. Já jsem tam pustil Punkiller a při jsem viděl to zděšení v očách, jako těch lidí, takže tak mám takovou dobrou vzpomínku na ten Punkiller, jo?
2: Ano, to jsi to dodržel pěkně, tu podmínku, že k té skladbě musíš něco zajímavého říct a tohle, myslím, je hodně zajímavý, no. Tak užívej dovolenou a já tam no, sázím ty Judas, jo?
1: A teď se vracíme zpět už, takže už bohužel, no.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Haló?
2: No, tady Jirka z Rádia Beat.
1: No, tady Sláva z Tymákova u Plzně.
2: Ahoj.
1: Ahoj. A prosím pěkně, já bych chtěl zahrát od Metallica písničku Fade to Black.
2: Ano.
1: A je to taková písnička, která se mi line životem.
2: Ano.
1: A něco bych mi určitě uměl říct jako za sebe.
2: Tak řekni, pověz, poslouchám.
1: No, tak já jsem metal začal poslouchat až v nějakých svých 17-18 letech. A Metallica jako ta určitě prostě do dneška miluju jejich první prostě 4 alba.
2: A tohle je Ride the Lightning,
1: jsme mohli říct. A v roce 91, tak jsem se potkal se svou vlastně jako paní.
2: Ano.
1: A tam to bylo tak, že vlastně jako ten den mezi náma, jako ne, že přeskočila jiskra, tam prostě přeskočilo 1000 jisker. Jo, a vlastně si do dneška to mám prostě v hlavě, že někde tady z nás před hospodou to její kámoš hrál na kytaru a ona mi to zpívala.
2: A dobře, jo, umí zpívat.
1: A moje paní pak teda před 11 lety bohužel odešla do nebe, a takže nevím, prvních pár let, prostě, když jsem tu písničku slyšel, tak prostě mi tekly slzy hrozně a dneska prostě jako se to zase prolinulo úplně tak, že nevím, nějaký 3 roky zpátky prostě jsme začali dobnout u nás doma po býváku, jsme si udělali co býváku zkušebnu. Já hraju na kytaru, dcera hraje druhou kytaru, zeťák na bubny, švagr na basu. A je to tak, že vlastně tu písničku dneska takhle doma zpívám já.
2: Tak to je hezký, tak já vám ji posílám všem, jo, teda.
1: Tak jo.
2: A děkujem, měj se hezky,
1: ahoj. Já taky moc děkuju, měj se hezky, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: A jen minutku před devátou je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsme si řekli už před hodinkou, hrajeme muziku dle vašeho výběru, ovšem vždy si ji musíte buď tedy sami, anebo můžete i písemně uvést tak, jako kdybyste byli třeba moderátor rádia, být musíte k ní něco říct, buď to nějakou osobní příhodu, nebo nějaký osobní vztah, nebo klidně tak, jako kdybyste byli encyklopedie. To je jen a jen na vás, ale chtěl bych vždycky k té písnice, a může to být třeba úplná novinka rocková nebo nějaká klasika, to je právě jen a jen na vás. Buď to můžete volat na číslo 210 32 33 34, můžete to namluvit nebo napsat do naší jabky, anebo poslat mail, a právě jeden takový tady mám, a v tom se píše: ahoj Jirko, když jsem byl malý kluk, tak asi v první třídě pořídila si moje sestra svůj první gramofon. No a na jednu desku, kterou si přinesla, mám vzpomínky dodnes. Je to LPčko Olympic 4, no a ty písničky z téhle desky se mi zalíbily už jako klukovi a líbí se mi dodnes. Tak jestli můžeš, zahraj prosím Kánon. Tak nějak pro všechny, kterým se líbí podobná muzika a kteří v noci třeba také pracují. Díky, Roman, České Budějovice.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Jirko, Tomáš, Jindřichu Radec.
2: Ahoj, Tomáši.
1: Hele, já nemám konkrétní písničku, ale já bych měl spíš jakoby celý styl. No?
2: Dobře, tak povídej.
1: Já jsem měl kamaráda, on už teda bohužel zemřel, ale vyčetl kdysi dávno v nějakém hi-fi časopise,
2: ano.
1: že CDčka hrajou líp, když jsou namražený, jo. A prostě jeho manželka jednou přišla

0: Love Bone? Asi ne, víš?
1: Já myslím, že jo, Mother Love Bone, že jo? Tak...
0: No, přesně tak, no.
1: To my tady vždycky, když máme grungeový víkend, tak to hrajem taky, to já tady určitě vylovím něco od nich.
0: Tak kdyby si něco našel, tak, tě, tak bych mu to poslal asi nahoru, no.
1: Dobře.
0: Protože tuto tu příhodu já si budu pamatovat asi hodně dlouho.
1: Tak já si k tomu dám tady klimošku na minus 10, abych to měl s tím razákem. I...
0: A... Dodneška si pamatuju jeho manželku, prostě ten její výraz, jo. Prostě
1: já se nedivím. Ty z nás musí někde mít radost manželky, co my takhle vyvádíme.
0: Přesně tak. Hele, a jinak člověče, jenom jestli můžu osobně, jo.
1: Ano.
0: Já se tě pamatuju ještě do železní neděle, ty,
1: no,
0: jo. To měl doma ještě demáče, ty jo, jako kazety ještě.
1: No to jestli je máš, ty mají teďka velkou cenu, člověče, jestli máš ty
0: původní. No, já se obávám, že už asi ne, ty.
1: Ale ty demáče teda vyšly jinak, kdyby tě to zajímalo teďka na vinilech, člověče, z remasterovanýho.
0: Super.
1: Tak se když tak, kdyby svoně měl zájem, tak mi napiš a... Můžeme se domluvit.
0: Jasně. Dobře, tak jestli tam jdeš ten Mother Love Bone, tak jasný. Mu to pošlem nahoru a
1: dobře,
0: on, tak... on bude vědět, no.
1: Tak já to dolovit, jo, měj se hezky.
0: Děkuju moc, měj se hezky, pěkný večer, děkuju, čau.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj.
2: No ahoj, kdo se nám to dovolal?
1: Jarda z Kladna, ale z Prahy teďko.
2: Tak ahoj Jardo, tak jak, já jsem se chtěl zeptat, jak se máte na Kladně, a když jsi v Praze, tak jak se máš v Praze?
1: No, v Praze dobře, ale Kladno to bylo, teď už je to záporno.
2: Záporno, ano, to se říká. Ale teď tam byl pěkný ten, ne? Festiválek tam hrál Lucie, Vanastovky, Kabát, ne, teďka? V sobotu, myslím. No a ty určitě voláš, že nám chceš říct nějakou historku k nějaký písničce, viď?
1: No, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam máte i okrajovky, oni tam u vás byli, skupina Anopheles z Kladna.
2: No dobře, a když ji najdu, tak ní něco ale řekni.
1: Aha, no je to moje srdcovka se zakládajícíma členama kapely, tak jsem s nima pařil pořád. Ten největší boss, tak ten umřel před pár lety teda, skonal, no ale jinak Big Beaťák celým svým coulem, celým, já nevím, jak to mám říct.
2: Dobře, dobře. A chceš nějakou konkrétní písničku od nich, nebo cokoliv mám vybrat?
1: No, od těch Anopheles asi můžeš jako cokoliv.
2: Cokoliv, dobře. Tak jo, tak tam za chvíli šoupnem, tak můžeš všem zavolat, že budou v rádiu.
1: Děkuju.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ano, a my jsme to dnes pojali tak, že hrajeme písně v podstatě na přání s tím, že bych vždycky chtěl, abyste k té písně něco zajímavého řekli nebo napsali, třeba nějakou osobní zpověď nebo vzpomínku, případně i něco třeba odborného, čím byste vzdělali, dovzdělali ostatní býťáky. Mám tu teď tedy dva písemné vzkazy. Ahoj, mám přání. Můžeš zahrát Pretty Maids Future World, je to dánská kapela, informace, ano, a myslím, že stojí za to oprášit starší skladby Honza. A zase z Mohelnice koukám, dnes už druhý z Mohelnice. Dobrá, dobrá, Pretty Maids, ty já mám taky rád a zrovna tohle album patří k mým oblíbeným. Pak tady ahoj, s přítelkyní máme nejraději muziku 70. let, prosím proto něco od Nazaret z té doby, Jarda, a teď pozor k tomu, abychom si zahráli něco od právě téhle skotské legendy. Máme dnes i velice dobrý důvod. Baskytarista a dodnes jediný původní člen v sestavě Pete Agnew totiž právě dnes, 14. září, slaví krásnou kulatou 80. Takže přejeme mnoho dalších plodných let a dáme si tak právě Nazaret a po nich skvělé dánské Pretty Maids.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ano, a stále pouštíme písničky dle vašeho výběru, o kterých ale vždycky bych chtěl, nebo vy to tedy dodržujete, ale zkrátka, o kterých nám vždy něco buď zajímavého, nebo z nějaké vlastní zkušenosti, nebo nějakého zážitku povíte, nebo napíšete, tak než si vezmu třeba další telefon za chvíli, mám tu zase jedno psaní. Ahoj, chtěl bych trochu mimo téma poslat pozdrav všem studentům, kteří mají dnes za sebou první den na vysoké škole a popřát jim plno akademických úspěchů. Kdyby se našlo místo, tak zahrát něco pro študáky, třeba Kolej Yesterday. Díky moc i vám za mikrofonem. A tohle nám poslal Martin.

nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Jirko, ahoj, tady posluchač Patrik.
2: Ahoj, Patriku.
1: Poprosit, tam už druhý volající od moře, tentokrát ze Španělska, kde posloucháme už 17 let rádio Beat. A chtěl jsem poprosit, protože tady je velký sucho, konkrétně u nás v Katalánsku, o písničku od Princeho, Airplane, neboli Purpurový déšť.
2: Ano, ano, no určitě. Něco nám ještě k ní třeba řekni, proč zrovna tuhle?
1: No, protože Princeho mám rád, je to takový multi-instrumentalista, mám krásný film, který se takhle jmenuje.
2: Purpurový, ano.
1: Je hodně zamilovaný a hodně o písničkách a hodně o lásce. On na té motorce prostě dělá si koliká ale legraci z té svojí dívky. No a je to takový hezký film, líbí se mi to a vůbec ta jeho hudba, bohužel si myslím, že už není mezi námi.
2: To není, no.
1: A rád vzpomínám na ty písničky a na ty chvíle u toho filmu.
2: Tak jsi to uved hezky, myslím, tak si ji dáme, no. A zdravím do Katalánska.
1: Jo, děkuju zdvořile, je tady nádherně, furt ještě takových 30 stupňů i večer. No ale velký sucho, no. Takže déšť by přišel a purpurový, aby bylo nádherný.
2: Dobře. Děkuju.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 22. hodině je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat. Jirka Rogl právě nám dohrál, dospíval Alice Cooper a toho jste mimochodem právě před týdnem mohli vidět také tady v Praze ve sportovní hale v Holešovicích spolu se skupením Hollywood Vampires. Byla to velká paráda, já jsem měl možnost být tam dokonce i jako fotograf, tak kdybyste se chtěli podívat buď tedy pro připomenutí, anebo pokud jste tam nebyli, abyste viděli, jak to tam tak nějak přibližně vypadalo, tak ta celá fotogalerie je na našem webu radiobeat.cz, tak tam si můžete pěkně prohlídnout, proklikat. No a nás čeká ještě téměř hodinka muziky, kdy vždy vyberete vy nějakou píseň a něco pěkného o ní řeknete nebo napíšete, jako kdybyste byli moderátor rádia, může to být osobní vzpomínka nebo zkrátka nějaká encyklopedická znalost. No a máme tu dalšího býťáka, který právě něco takového by chtěl podniknout skrze vá číslo 210 32 33 34. Rádio Beat.
2: Ahoj.
1: No, tady Jirka z Beatu, kdo se nám to dovolal?
2: Tady je Ota z Vrchoslavic.
1: Ahoj, Oto.
2: To asi nevíš, jako, kde to je, ale navedu tě. Je to kousek od Němčíc nad Hanou.
1: Ano.
2: No, strašně se mě dostali s těma Nazaretama teďka. Jo. Telegramem.
1: Ano, ten je pěkný, viď?
2: Ten. Člověče, to jako je naprosto super bomba.
1: Ano.
2: Já jsem de facto na to nějakým způsobem zapomněl, ale teďka jsem úplně hotovej, jo, z toho.
1: Ano, ano.
2: Nicméně, jestli teda jako je to nějaká taková věc, že si můžu něco přát.
1: No, přát a něco k tomu, ale říct hezkýho, nějakou buď to zážitek s tou písničkou, nebo něco o ní, nebo tak něco.
2: Písničkou. Takže, já jsem kdysi dávno jako mladý chlapík před vojnou,
1: ano.
2: Nevím, kterým to bylo roce, ale rozhodně to bylo před rokem
1: 89.
2: Zhruba, no to určitě. To bylo v 74. byli v Jihlavě, protože jsou Jihlavák v podstatě, tak byli katapulti. A mě tam strašně jako dostalo to vojín XY.
1: Ano.
2: Takže tak jo, jako to je od Kaťáku moje písnička, ano. To je za prvý. Nicméně mám já jsem sice býťák, jo, jako takhle,
1: ano.
2: Jo, protože ve finále poslouchám samozřejmě v autě, na všech frekvencích Rádio Beat, takže tak jo, jako jestli by to bylo možné, ty Kaťáky tam šoupnout.
1: Dobře, tak to tam šoupnem teda, jo?
2: Jo?
1: Tak se mi...
2: Jako, hele, ano. Jsem to asi neřekl, protože jsou voláky zmetěný, teďka jsem zrovna... Já vařím na nějakým táboře, to jsou adaptační programy pro děti, jo.
1: Aha.
2: Takže jsem kuchař, teďka tady kolegové hrajou na kytary a takový ty srandy, ale to mi moc nebere.
1: Dobře,
2: já
1: tak...
2: Já ti to řeknu, já už mám po pracovní době. Takže jsem si dal jako zákusek, říkám zákusek a myslím tím pivo.
1: Jo.
2: Takže tak, jo.
1: Tak dáme vojna, dobře.
2: Jo, děkuju moc a pozdravuji všechny.
1: Dobře, ty taky. Ahoj.
2: Kačenku, ta je úplně boží. Mm-hmm. Tak čau, ahoj. Čau, měj se, čau.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: To byly Cure na Beatu a než si třeba za chvíli ještě vemu nějaký váš další telefonát, kde mi představíte nějakou svou oblíbenou písničku. Mám tu krásný mailík a v tom se píše, tedy Richard nám ho poslal, můžu říct dopředu, ahoj Jirko, říká ti něco jméno John Kelvey, byl to pseudonym hudebního publicisty Pavla Rohana, který v 70. a 80. minulého století na vlnách BBC každou neděli od polčo uváděl pravidelné nedělní hudební okénko zaměřené na rockovou západní hudbu. Díky němu jsem poznal kapely jako Judas Priest, Aisha, Rush a mnoho dalších. Prostě v té smutné době jsme neděli odpoledne leželi u Trandáku a poslouchali jeho jedinečný pořad. Jedna skladba, kterou tam hrál, mi dodnes zní v uších a trvá to již přes 40 let. Je to Little Red Riding Hood od britských punkrockových 999, tedy 999. Little Red Riding Hood je červená karkulka, pokud se nemýlím. A Richard dál píše, kdybys tuto písničku našel, bylo by to fajn, jako hold Pavlu Rohanovi, který v temné době Komančů rozšiřoval obzory fanoušků rockové hudby v tehdejším Těžkoslovensku. Moc děkuji a usměvavý večer tobě i všem býťákům.
2: That I see walking in these woods. Why, it's Little Red Riding Hood.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: No a večery u Repráku ještě nekončí, zas tu mám nějaké vaše vzkazy, pak taky jeden telefonát a tady třeba Jan nebo Honza píše: Zdary Jirko, když jsem byl na vojně, tak jsme měli na pokoji CD přehrávač a tak jsem si tenkrát koupil moje úplně první CDčko a co bylo jako novinka a byly to Tři sestry a Konec punku v Čechách, tak jestli bys mohl dát třeba Rock'n'Roll Xindl, díky Jan, jasně, to tam určitě dát můžeme a pak si třeba vezmu zase nějaký váš telefon.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Ano, Iron Maiden nám dozněli v rámci našeho pondělního večera u repráku a už se tady na vás chystá Martin Vysušil se svým pořadem 11 v 11 a pokud vydržíte i po půlnoci nebo jste třeba v práci, tak se můžete těšit na reprízu včerejšího pořadu Hard and Heavy se Standou Rubášem a Petrem Korálem a tak dále, to se nechte třeba i překvapit, pokud jste ho včera neslyšeli. No a já tu mám ještě, než se s vámi rozloučím, jednoho výťáka přímo na drátě, který nám něco poví k tomu našemu dnešnímu tématu a tím pádem už vás dnes naposledy ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl. Přeju vám dobrou noc a sladké sny. No a tady je tedy ten další, anebo poslední dnešní telefonát. Rádio Být.
2: Ahoj Jirko, tady je Standa.
1: Stando.
2: Já jsem rád, že teď mluvil ten člověk o tom Johnu Calveyovi.
1: Ano, ano.
2: Tak já jsem mu, můj kamarád mu napsal mým jménem.
1: Ano.
2: A on mi zahrál, jo, poslal mi dopis, že mi bude hrát Vicious od Lourida.
1: Ano, ano.
2: Vicious Baby, tak jsem si na ní vzpomněl. On se jmenoval Rohan, jo?
1: Pavel Rohan tady píše, já jsem teda taky úplně nevěděl, no, ale...
2: No, říkal si John Calvey. Tak jo, moc krát děkuju. Děkuju moc krát, mějte hezký pořad. Děkuju, naschle, ahoj.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer, milí beatáci, vám přeje od mikrofonu ze studia Rádia Beat Martin Vysušil. Máme tady další pondělí roku 2026 a s ním i 1017. 11 v 11. No a mě z toho vyšlo tak nějak, že 17, to je docela dobrý číslo, že jo? Může to být o lecčem, může to být o těch sedmnáctkách, o těch mladých slečnách, o těch faninkách rockerů, kteří nám budou zpívat svoje písně dneska večer, ale pochopitelně to může být i o něčem úplně jiném. Ale ta sedmnáctka v každém z těch songů bude, tedy ta číslovka, ta číslice 17. Pojďme začít. Song s názvem 17, pocházející z roku 1967 z alba Cellophane, Rick Priestley z kapely The Trox ho složil a ocitlo se na tomto albu, no a pochopitelně ocitlo se tím pádem i v dnešním večeru na rádiu Beat 17.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Zatímco v té první písni, kterou natočili The Trucks, tam to skutečně bylo o těch 17 letech, o té lásce. Dokonce je tam přímo verš 'Cause last week you were 17. Tedy je to zcela evidentně o té 17 leté přítelkyni, dá-li se to tak nazvat. Pojďme dál. Flight of the Rat. To je ukázka z klasiky z roku 1970 alba In Rock, pod které se podepsali Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Lord a Ian Paice. Deep Purple v té slavné sestavě a my si nabídneme teď právě song, který vlastně není až tak o té lásce, o té mladosti, o tom věku kolem 17, ale spíš je to taková píseň, o které její autor, tedy autor textu, Ian Gillan, říká, že je to o toxickém životním stylu, o lidech, kteří otravují váš život různými závislostmi a o osobním osvobození. The Rat, tedy ta krysa, tady reprezentuje všechny ty otravy, kteří se vám dostávají do života a kterých se nemůžete zbavit.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Ta 17 tam byla samozřejmě. When I was 17, my mother said to me a tak dál a tak dál. To byly Deep Purple jako druzí dnešní večer. V roce 1970 ještě chviličku zůstaneme s albem Very Heavy, Very Humble se songem Mike'a Boxe a Davida Byrona. Uriah Heep. Tímhletím songem tehdy otevírali koncerty. Ta písnička se jmenuje Gypsy a albová

verze je delší. Já jsem proto, abychom se do toho dnešního večera, do té hodiny vešli, vybral tu zkrácenou singlovou verzi songu Gypsy. Nicméně ten začátek When I Was Only 17 I Fell in Love with a Gypsy Queen je u obou verzí stejný.

0: jedenáct.
1: V jedenáct.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jedenáctka v jedenáct po 1017. a poprvé o sedmnáctkách. 17, Fly of the Red Gypsy. To byly zatím tři songy, které měly tu sedmnáctku v textu a dokonce ta první i v názvu. Rock Bottom od UFO z roku 1974. Na tom nebude jinak. Tahle ta ukázka z alba Phenomenon ovšem je o tom, jaké to je, když jste skutečně úplně, úplně na dně, když jste dosáhli toho naprostého dna svých fyzických i psychických sil a jak z toho eventuálně ven. Ta sedmnáctka tady ale samozřejmě je taky, dokonce ta píseň, ten text tím začíná. 17, a nature's queen. Know what I mean?

0: 11:11 na Rádiu Beat.
1: Já se vám to říkal hned na začátku dnešního 1017. večera, že ne všechny písně budou o těch mladičkých, krásných dívkách, kterým je 17, ale že to můžou být i mladí muži a v tomto případě té další písně, kterou mají na svědomí Genesis, konkrétně jejím autorem je Mike Rutherford, pochází z alba And Then There Were Three z roku 1978 a je to fiktivní příběh mladého muže, který v rámci zlaté horečky v Americe jede na západ a těší se, že zbohatne. Deep in the Motherlode a Genesis.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 9. studiové album Genesis, nazvané And Then There Were Three, bylo skutečně jenom ve třech. Tony Banks, klávesy, Phil Collins, bicí, ale čím dál tím víc vokál, a Mike Radford, basa a kytary. Samozřejmě, že naživo to takhle nešlo, takže měli session bubeníka a měli také session kytaristu, který s nimi potom jezdil na živá vystoupení. Po kapelách, které tu už dnes večer byly, The Troggs, Deep Purple, Uriah Heep, UFO a Genesis, teď přicházejí američtí Foreigner. A ti se do té 17 na albu Head Games z roku 1979 doopravdy opřeli. Mike Jones a Lou Gramm totiž tu 17 použili nejenom jako věkové určení, ale je tam dokonce i sloka, která říká Feel like 17 years, it's only 17 days. A pak ke konci už jsme byli u té tradice, to znamená, bylo ti jenom 17. Ale těch 17 je nasekáno v tom textu skutečně hodně.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11. s číslem 1017 je tu poprvé stejně jako to téma 17. 17 jako slovo teď vystřídá číslice 17 v názvu songu kapely Kingdom Come, tedy ukázce z eponymního alba, které spatřilo světlo světa v roce 1988.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: 11 songů, které jí nějakým způsobem v textu nebo v názvu obsahují, to je dnešní večer na Rádiu Beat. Nejinak tomu bude i s tou osmou, kterou mají na svědomí LA Guns. To už se psal rok 1989, kdy vydali album Cocked and Loaded, 17 Crash. Je další song dnešního večera, který, jak jistě uznáte už podle názvu, sem prostě patří.

0: 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: No a po LA Guns jsem si řekl, že by to chtělo trošku zpomalit, trochu se uklidnit, tak jsem vybral svoji oblíbenou zpěvačku Beth Hart a chvilku jsem váhal, kterou z nahrávek toho stejného songu dnes večer použít. Nakonec jsem zvolil živák Live at Paradiso z roku 2005. Ta písnička se jmenuje Leave the Light On a je to taková hodně osobní píseň o překonávání těžkých problémů, traumatických zážitků z dětství, drogových závislostí a vlastně nalezení naděje.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Na 10. píseň z 11. pro ten dnešní 17. večer se musíme podívat do Švédska na kapelu, která vznikla někdy kolem roku 2008 a hraje takovou směs hard rocku a jižanského rocku, a my si zahrajeme ukázku z jejich debutového alba Lock and Load. To vyšlo v roce 2014. A tahle ta švédská parta má na něm i písničku, která se mi báječně do dnešního večera na Rádiu Beat hodila. Apartment 17.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Apartment 17 a Švédové Rebel Road byly 10. dnes večer. Před nimi to byly songy jako 17, Flight of the Red, Gypsy, Rock Bottom, Deep in the Motherlode, 17, 17, 17 Crash, Leave the Light On a ta poslední, ta 11, ta se jmenuje Flower. Je to song, který mají na svědomí původně Soundgarden na svém debutovém albu, ale já jsem vybral trošku jinou verzi, proto jsem také uvedl, že to je vydání z roku 2018. Ta vyšla na výběrovém albu Chrise Cornella a Soundgarden. Ta verze je trošičku jiná, nikoli v textově, ale hudebně. I když i tak je docela dost psychedelická. Protože jak Chris Cornell o té písni řekl, že je to o dívce, která se stane ženou a pak se utápí v marnivosti, jak to tak někdy u holek bývá, no a rychle vyhoří. Dalo by se říci, ne, moc optimistický závěr dnešního večera. Nicméně, milí byťáci, máme za sebou Trox, Deep Purple, Uriah Heep, UFO, Genesis, Foreigner, Kingdom Come, LA Guns, Bad Heart a Soundgarden na závěr nejsou špatní. Navíc za malou chvíli tu bude repríza Hard and Heavy a po ní už všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: Rádio Beat.
1: Hezký, pěkný nedělní večer, nebo hezké, pěkné úterní ráno, ono záleží, co máte aktuálně v kalendáři a na hodinkách, podle toho se taky pozná, jestli posloucháte premiéru nebo reprízu v obou případě, ale posloucháte pořad Hard and Heavy, u kterého vás zdraví Standardobáš, přeju vám příjemný večer, přeju vám čistý signál a příjemný poslech, zvláště pokud máte rádi muziku, kterou mladá generace už vůbec nezná a které naše generace už taky může říkat, že je to muzika oldschoolová. Já totiž, když se chystal dnešní díl pořadu Hard and Heavy, jsem koukal tak trošku přes rameno Petru Korálovi, který se rozhodl, že bude pokračovat tím nejlepším z roku 2001, tedy deskami, které slaví 25 let od vydání, čtvrt století, když to řeknu takhle, zní to o něco strašněji. No ale zároveň je to muzika vlastně novodobá, je to muzika z nového milénia, tak jsem si řekl, abych to trošku vyvážil, nebudu vytvářet speciál, ale naopak to postavím prostě kontra do let 80. Až asi na jednu výjimku, v té svojí dvouhodinovce vám můžu slíbit jenom staré časy osmdesátkové, což už konec konců tak nějak potvrdila ta skladba první, kterou máme za sebou. Minulý týden jsme o nich mluvili, o dánských Pretty Maids ve spojení s tím, že chystají novou desku a na to já se velmi těším a hodně o ní budu mluvit, to vám můžu dopředu slíbit, singly budu pouštět, ale zároveň pro dnešek taky připomínám staré časy. To velmi úspěšné album Future World z roku 87 a desku a skladbu nazvanou Loud and Proud, kterou na ní najdete. Pojďme dál, pojďme si dát něco, co taky můžete dávno znát. Jestli se nemýlím, tak dokonce tady bych mohl uvozovat 70. lety, protože na jejich konci skladba Slick Black Cadillac vyrazila do světa, ale v 83. byla přetučena do té aktuální tehdy aktuální osmdesátkové verze na desce Metal Health. A to se tu pochopitelně bavíme o kapale

0: na beatu.
1: Staré časy, to je vlastně sousloví, které dneska asi budu dost opakovat. Quiet Riot a Slick Black Cadillac ve verzi 83 a

A potom Dorota Pešková, ovšem tehda ještě sobě součást kapely Warlock a tenkrát ještě v těch dobách před vším tím vlastně rozpadem a těmi všemi zlými vztahy, které z toho vzešly, zvlášť tedy mezi kapelou a jejím managementem, protože jak víme, tak se to tenkrát rozpadalo i kvůli penězům, které záhadně někam zmizely. Warlock skončili a dál Doro pokračovala jako Doro. I tuhle skladbu I Rule the Ruins vytáhla později v té svojí soulové dráze a tvorbě a přetvořila ji do obrazu modernějšího, současnějšího a novějšího, ovšem tohle to jsou léta 80. Takže Doro je tady v podstatě jenom jako takový řadový člen slavné německé kapely Warlock, no a I Rule the Ruins najdete na desce Triumph of Agony z roku 1987. Pokračujeme dál, ono se mnohokrát stane, zaplať pánbu vlastně za ty dary, že se budu opakovat v názvech kapel třeba z minulého týdne nebo předminulého týdne. Není to tím, že bych neměl co hrát, ale je to tím, že ty dané kapely, přestože už mají odslouženo docela dost, tak mají stále sílu na to koncertovat a pracovat na nových věcech. Minulý týden jsme si právě představovali staronový, nově přetočený další single kapely Accept k jejímu výročí. No a teď si dáme Accept zase naopak z druhé strany, ze starých časů, z té slavné desky, která na obalu měla metalové srdce, doslova ona se taky jmenovala, myslím tím tedy Metal Heart. To byl rok 85, když vycházela tahle muzika, nabízelo by se pustit tu titulku, která je do dnešních dní, myslím, že poměrně dost slavná, než kvůli nejslavnější, ale nebylo by to ono. Takže pojďme si dát něco, co z tehdejší doby a z dnešního pohledu můžeme nazývat něčím méně známým, což může být třeba skladba Dark Sun Leads.

0: Radio Beat. Docela dlouho jsme se neslyšeli, co říkáte, Beatáci. No ano, i když se tady motáme po těch letech 80. i tam už se dají najít skutečné hudební kolosy a když jsem připravoval dnešní díl pořadu Hard & Heavy, tak mi to tak nějak nedalo, abych nesáhnul i po téhleté desce. Často totiž člověk tím prstem, když jede po té diskografii domácí, zabrzdí až u dvojky, to bychom pořád byli v 80. letech, ale ta jednička, tak ta je, aspoň teda já, když jedu tím prstem, tak z mého pohledu lehce přehlížená, což není vůbec fair z mojí strany, tomu se uznat. Keeper of the Seven Keys Part 1 vycházela v roce 87 a obsahovala i skladbu zvanou Halloween. Pochopitelně se tady i bavíme o kapele Halloween. Ta právě teď dohrála a vy jste si ji mohli vychutnat. Pokud jste ti, kteří stále ještě chodí na koncerty a využívají té možnosti, že tu a tam v rámci nějakých vzpomínek a výročí muzikanti přehrávají staré nahrávky, třeba i staré desky, tak vězte, že v případě Queensryche, který je myšleno speciálně Jeffa Tatea z kapely tehdy Queensryche, tak už se to celé chýlí ke svému konci. Operation Mindcrime, to je to, čemu on věnoval poslední koncertní roky, kdy celé tohleto koncepční album přehrával, ale sám říká, že už nastal čas, aby se na to vybodnul, že netvrdí, že z té desky nikdy nic do budoucna nezahraje a nezaspívá, ale už se mu moc nechce hrát celou v tom pořadí, tak jak to tenkrát vycházelo na tom slavném albu, na té jedničce z roku 88, protože už cítí, že věk a únava a to všechno dohromady mu působí komplikace v tom, že není už často schopen, nebo aspoň tedy je s vypětím všech sil schopen odehrát to tak, jak si tahle ta nahrávka zaslouží. Tak to Jeff Tate komentoval. Není to tak, že by se pakoval do nějakého metalového či rockového důchodu, naopak hodlá pracovat na spoustě dalších věcí a třeba i pokračování Operation Mindcrime v tomhletom příběhu nabídnul i třeba pohled z druhé strany, ale to aktuální koncertní turné, které se ke konci chvílí, tak už pokračování v tomhletom případě mít prý nebude.
1: Hello?

0: Radio Beat.
1: Jak jsem říkal, v mnohem se potkáme třeba s minulým týdnem, kdy jsme taky zmiňovali kapelu Saxon, tak jako dneska, ale minulý týden to bylo ve spojení s tím, že Biffovi už je dobře, že síly nabral nejen on, ale celá kapela, že se pokračuje dál, že bude vznikat nebo vzniká, nebo v podstatě už je připravená nová deska téhle té kapely. Dneska to zase naopak bylo pohledem do těch starých časů. V tomhle případě chcete-li si dělat tak nějak jakože zápisky třeba nebo mě kontrolovat, tak by to mohlo být z desky Rock the Nation z roku 86. You Ain't No Angel se jmenuje ta věc, kterou máme aktuálně za sebou. Mimochodem máme ji zapsanou, to je taky důležité si říct, na webu Rádia Beat, oficiálním Facebooku i Instagramu pro ty, kteří se rádi pohrabou v playlistu. Taky dneska platí, že playlist pořadu Hard and Heavy je na světě a je ke shlédnutí a je ke kontrole i k proškrtání. Máte tuhle tu možnost. Kdo na něj kouká, tak toho teď úplně nepřekvapím tím, že řeknu, že pokračovat budeme s kapelou Running Wild. Zůstáváme v osmdesátkách a nabídneme si Port Royal, tohletu desku z roku 88, odtud slavnou záležitost zvanou Conquistadores.

Rádio B. Na začátku dnešního vysílání pořadu Hard and Heavy jsem říkal, že tady pro vás mám jako kontra k hodině Petra Korála, která se blíží, pohled na staré časy, na leta 80. s jednou výjimkou, a to byla právě ta, která dohrála před malou chvílí, ještě před Iron Maiden. Vzpomněli jsme na vlastně taky takovou koncepční záležitost zvanou The Triumph of Steel kapely Manowar. Ta vycházela ne v 80. ale v 90. letech, v roce 92. A Spirit Horse of the Cherokee je právě ta věc, kterou jsme uzavírali minulou hodinu, abychom další hodinu, tu aktuální tady na beatu v pořadu Hard and Heavy, mohli otevřít osmdesátkama s kapelou Iron Maiden. Somewhere in Time je placka, která mi padla do oka, když jsem si připravoval muziku do dnešního večera. To jsme tedy zase kalendářně v roce 1986, ale myslím, že tohle je věc, kterou každý poznal, protože je to jedna z těch slavných melodií Alexander the Great. Možná méně slavnou v porovnání s jinými hity ze stejné placky může být to další, co je aktuálně před námi, protože půjdeme do diskografie Judas Priest. V 86., když vycházeli Somewhere in Time, tak vycházelo také slavné Turbo kapely Judas Priest. No a odtamtud se uchytila a legendou stala řada písní. Není to ale asi úplně případ té, kterou my si pustíme, přestože je skvělá a jmenuje se Out in the Cold.

0: na Beatu.
1: Slíbení Judas na rádiu Beat a hned po nich zatím neslíbení, ale zatím už taky odehraní Rage, tedy Peavy a jeho parta v 80. letech. Byli vlastně na začátku toho svého fungování, které funguje dodnes a není to tak dávno. I letos jsme mohli Peavyho z Rage vidět tady u nás naživo. Tohle to ale bylo z desky Perfect Man, aby se to dobře pamatovalo, tak se to taky jmenovalo, jak skladba, tak nahrávka Perfect Man z roku 1988. Je čas a tomu se vyhnout nedá, pokud se díváme na staré časy, dát si tuplák od písmene M a dát si vlastně věčné rivaly. Oni sice tvrdí, že už je všechno zapomenuto a snaží se, myslím, že přesvědčit hlavně sami sebe, že to tak je, ale my, co to sledujeme, tak dobře víme, že některé věci se tady v tom spojení úplně nezapomínají. O čem, že to mluvím? No, na jedné straně to bude Metallica, na druhé straně to pak samozřejmě musí být Megadeth. Připomeneme desku Master of Puppets z roku 86 a Lepel Messiah od Megadeth. Zase vytáhneme tu, která se jmenuje Killing is My Business and Business is Good. A ta vycházela vlastně ještě o rok dříve.

0: na rádiu Beat.
1: Metallica a Leper Messiah, k tomu Megadeth a jejich Rattlehead, to jsou ty dvě, které jsou za námi. Připomínám, zapsané v playlistu na www.radiobeat.cz, taky na oficiálním Facebooku a Instagramu. Zkrátka pro všechny, kteří se nějakým způsobem chtějí dostat k téhle informaci. Někdo dá radši tou klasickou cestou webovou a někdo raději přes sociální sítě. Nakonec všichni stejně skončíme na jednom místě a to je ten sepsaný playlist, kde vlastně můžeme tak jako pokračovat po té červené niti, když se tady nebudeme úplně tady babrat v nějakých letopočtech, aby to bylo úplně přesný, to by nám samozřejmě nevyšlo. Ale jestliže jsem říkal, že příbuzenský vztah mezi Metallicou a Megadeth je naprosto jasný, no tak zase můžu použít tu větu, že v podstatě příbuzenský vztah je jasný i mezi Metallicou a kapelou Voivod. Na ty dojde taky v dnešním vysílání Hard and Heavy a to hned teď. V případě té jejich diskografie taky letité a obsáhlé. Teďko volím tu vrčící desku, tu, která v názvu má napsáno Roar a vycházela v roce 1986. Je tam taková píseň s takovým sympatickým a milým názvem. Jmenuje se Fuck Off and Die.

0: rádiu Beat.
1: Plynule jsme přešli od všech možných rocků, hard rocků přes heavy metaly až někam sem do toho trashového světa. Ono se to konec konců muselo stát, i když se ohlížíme takhle přes rameno do poměrně vzdálené minulosti, protože ty nahrávky jsou plus minus 40 let staré. Za námi jsou Voivod, Fuck Off and Die, o těch tady ještě byla řeč, o Testament řeč nebyla, ale konec konců co dodat, i ty jsme letos mohli vidět naživo a víme, že jsou ve skvělé kondici. Stejně jako byli tenkrát v roce 87, když vydávali disco The Legacy a na ní nahranou skladbu Burn Offerings. Ta je právě teď na beatu za námi. Pokud se tu bavíme o těch velkých jménech a o těch trashových slavných kapelách, tak i kdybyste na playlist nekoukali, myslím, že tak, jak mě znáte, tušíte, že Slayer je kapela, po které jsem musel nutně sáhnout, když jsem připravoval dnešní díl pořadu Hard and Heavy. A taky, že jo, v 80. zůstaneme, připomeneme Hell Awaits a skladbu zvanou Praise of That.

0: Rádio Beat.
1: Slayer a jejich Praise of Dead, potom také Sodom a z let 80. ta slavná deska nazvaná Agent Orange, ta vycházela v roce 1989. I tu jsme si pustili a připomněli skladbou Tired and Red, ta je právě teď aktuálně za námi. Jako předposlední v mém playlistu připraveném na dnešní večer. Ten, kdo kouká, tak ví, ten, kdo nekouká, tomu to říkám, že ještě jednu skladbu tady pro vás budu mít a vlastně taky navážu na minulý týden, a pak si to předáme. Petr Korál chystá muziku novodobou, ale zároveň taky 25 let starou, tedy to nejlepší z roku 2001, významné desky, které slaví čtvrt století od vydání v druhém díle, proto my jsme se dneska pohrabali v té vzdálené, ale velmi milé minulosti, co se muziky týče. No a teď zpátky k tomu minulému týdnu. Minulý týden jsem tady zmiňoval kapelu Venom ve spojitosti s takovým tributem, který spáchali Nergal z Behemoth a Shagrath z Dimmu Borgir. Dneska dochází na Venom v té původní verzi, v té, která vlastně vytyčila, když ne nový styl, tak minimálně nový název. Bavíme se o roce 1982. Znalci vědí, že tenkrát vycházel black metal. Tak tuhle desku připomeneme a dáme si To Hell and Back. Já se loučím, přeju vám příjemný poslech zbytku pořadu Hard and Heavy a za týden zase v Hard and Heavy naslyšenou.

0: Radio Beat.
1: Příjemný večer, od mikrofonu vám přeje Petr Korál. Začal druhý díl speciálu To nejlepší z roku 2001, aneb významné desky, které slaví čtvrtstoletí od vydání. A začal písní Prison Song od skupiny System of a Down z jejich tehdejšího druhého alba Toxicity. Je to deska naprosto zásadní a stěžejní do dnešních časů, o tom snad není sporu. A tím pádem si myslím, že se nic nestane, když si od System of a Down pustíme ještě něco dalšího z této desky, tedy z alba Toxicity. Bude to skladba Chop Suey. Takže System of a Down.